Lady Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojeli, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život

jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

čas hlídají, teď kránu už jen kohouti. A my 200 metrů

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

na hospodským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

ulici se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

boje. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na plzeňskej pivovar, a od těch dob už jsem ho neviděl.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval. Tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovou píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány. Tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. Jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské blues.

0: Tak to je všechno.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buď je boudádojou na 113 let.
5: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa...
4: Já jsem klidný.
3: Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti.
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až sem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: kvestů? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: To bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: Tak očkování, no. Ať můžeš olizovat železo. A A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. Jo. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám ty, takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
2: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Jo. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršovou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským, proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky. Naschledanou. K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře. Pozdravujte Jardu, děkujeme
3: moc. Díky, na
2: kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se střenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Dokonce si mysleli, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, jo. No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na zápraží.
7: Zrnožky byla sounožka.
8: Tchán s Tchýní stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl, to taky mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to opravdu.

0: tak jako?
1: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
0: takže
1: spíš
0: jako
1: laskavé. Takže
0: ty štípy se zakládají napravdě nebo ne?
1: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
0: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
1: no, možná některý jsou. Jako...
0: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o tchyních.
1: Ano,
0: a je to takhle prostě
1: se... Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No. Mm-hmm.
0: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
1: Tak já mám naštěstí.
0: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
1: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
0: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
1: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
0: vrtají, sloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
1: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
0: Co?
1: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
0: To já myslím, že je to krtčí samička.
1: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
0: poradí.
1: Ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takový nepříjemný útvar na obličeji.
0: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
1: Tak já bych zkusil pana Horníčka a jeho setkání
0: Mirek
1: s Verichem
0: proti Mirkovi
1: ve Vídni.
0: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. My se

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Eskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, děkujeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moje rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je Olda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Olda Navrátil.
9: Olda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla znám. Taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující, nebo někdo oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není
9: samozřejmě,
8: to pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. A takhle.
9: Žerou, rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce. A já jsem měl říct ne a sundat tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonolinkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: No, a to je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav
1: jako
2: Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, Ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
2: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčník.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: svěsitelný.
3: Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Řím Ptáčníka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro pokračování.
2: Ano, zdravím.
1: Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy, zdravím Patrika i pana Páčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme, rozhodnuto, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň ne nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví, nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když. Nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde se tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká: nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká: všecko, úplně všecko. Říká: nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády. Zítra boj o další knížky a další hosta. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Hasiče v Mladé Boleslavi chtějí rozšířit síť plnících míst pro cisterny. Bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
3: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje, podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. V Mladé Boleslavi by mohla vzniknout další místa pro plnění hasičských cisteren vodou. Hasičům pomáhají zkrátit dojezdy k zásahům i samotné hašení. Naplnit cisternu tam zvládnou asi 5x rychleji než u klasických hydrantů. Pokračuje ředitel mladoboleslavských hasičů David Bárta.
4: V Mladé Boleslavi jsou dvě plnící místa, v rámci pokrytí by se hodilo ještě jedno třetí, což jsme uvažovali o Kosmonosích, takže v rámci nějakého vyjednávání je potřeba k tomuhle dojít. A vlastně další se buduje teď aktuálně v Mnichově Hradišti a podle vzoru Mnichova Hradiště projektuje, teďko ve fázi projektu Benátky nad Jizerou.
2: Nový zahradní domek můžou využívat děti z azylového zařízení v Praze 4. Studenti střední odborné školy Jarov ho vyrobili ze stromu, který stál o vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Ze zbylého dřeva vyrobili lavičku s turistickým rozcestníkem. Ta poputuje do Jiřetína pod Jedlovou v Ústeckém kraji, kde strom vyrostl. Pokračuje vedoucí azylového domu pro rodiny s dětmi v Praze 4 Dagmar Jelínková.
5: My jsme měli možnost ve spolupráci se střední odbornou školou si vybrat, jaký prvek na tu zahradu, nebo případně nemuselo to být vlastně do exteriéru, ale případně do interiéru si chceme nechat zhotovit. Takovéhle nějaké zázemí pro hru, odpočinek nám tady chybělo, něco jako je takovýhle domeček. Sport.
2: Chorvatští fotbalisté zdolali na mistrovství světa 1-0 Panamu. Ta už tak nemá šanci postoupit ze skupiny, a to i proto, že Anglie i Ghana mají po vzájemné bezgólové remíze 4 body. Portugalsko deklasovalo Uzbekistán 5-0. Dvěma brankami k tomu přispěl Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník se tak stal prvním hráčem, který skóroval na 6 světových šampionátech.
1: Počasí.
2: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: A vyrážíme na silnice ve středních Čechách. Jak to vypadá po ránu? Chvilku po 5. hodině středa 24. Tak, koukám, nic, tady nic. U Slaného pozor, nehoda silnice 16 do Řevničova za křížením se sedmičkou do Prahy a Chomutova. Po nehodě je tam osobní auto, narazilo do dopravního značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Takže žádný nábytek pro seniory z nějakého obchodu, který neskladuje vzduch, proto ten nábytek je tak levný, ale hezky v parádě opět studenti z vánočního stromu nařezali, co jste říkala?
2: Nařezali, vytvořili takový zahradní domek, ale nebylo to pro seniory, bylo to pro rodiny s dětmi v azylovém domě.
6: Zkrátka pro ty, kteří to potřebují. Udělá to radost ještě jednou, tak se mi to líbí. Eva Farna taky gratuluje a posílá písničku. A jakou jinou než tu vánoční? Taky na míru.
7: Pod
0: Postavím vodu na čaj. Ulice venku zní tak tiše. Je pět a večer už začal.

0: S láskou pro vás taky kapela Olympic, 5 hodin 12 a půl minuty.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: Jaký to říkali? Venezuela, ministryně. No, nevadí, uděláme si oddych a nebo si hejbneme kostru, jak se říká. Je 5.15, chápu, nechcete rušit sousedy, ale když musíš, tak musíš. Helena má narozeniny. Helena si zaspívá. S Helenou si zatančíme sambu. A Helena slaví 7 a 9, nebo 9 a 7. No to je jedno z toho. Pěkné ráno všem oslavencům, ať se daří úsměv, spokojenost a hodně Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dneska ve středu bude jasno, až skoro jasno. 29 až 32 na teploměru.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Říká se biomatka. Co taková biomatka dělá, jak vypadá a hlavně jak se chová, uslyšíte od nejmenších dětí za chvíli. Teď je Valdemar Matuška, tady je kladivo, pěkný den.

0: matka zní tvrdě, ale biomatka. Kdo to je?
1: Ještě jednou.
2: Že třeba má náladu na něco.
3: Může to být nějaká i hra. Že třeba maminka uklízí a dítě se hraje, tak třeba mamka řekne, aby uklízel a ona bude vařit.
2: Že třeba šije se sama.
3: Mamka, která je hodná na děti.
2: Třeba bundu nebo nějaký

0: V následujících dnech nás čeká období velmi vysokých až místy extrémně vysokých teplot, tedy opatrně s otevřeným ohněm, kuřáci i vaše cigareta může vzplanout.
1: Půl šestá.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích, který by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu, jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Vedení Vraňan na Mělnicku chce zmodernizovat areál základní a mateřské školy. Připravuje projektovou dokumentaci na úpravu budovy a okolí. Vzniknout by tam měla přístavba, dětská hřiště a další odpočinkové plochy. Práce by mohly začít za 2 roky. Vedoucí úřadu vlády Tindě Bartě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Antilogu tam večerním open-air koncertem završí svou 130. sezonu. A dnešní počasí bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Připomínám, nehoda na silnici 16, kdo jedete směr Tuřany, hned za sjezdem z okruhu ze sedmičky z města Slaný. Očekávejte problém, osobní auto skončilo v dopravním značení, tak aby vás náhodou vaše automatická ranní cesta nedovedla taky tam.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď vyrazíme tam, kde je hodně lázeňských hostů. Možná převaha lázeňských hostů oproti klasickým. No to ne, to bych je urazil. Je jich tam dost, ale až přijde čas, tak budou zase v menšině.
1: No a svým způsobem se k těm lázeňským hostům připojí taky Dustin Hoffman, Juliette Binoche nebo Jeffrey Wright. A to jsou jména některých filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Které filmy osobně herci uvedou, to si řekneme už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Jednohubka z Karlových Varů v 5 hodin 39 minut. No málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne vlastně o Oscara. Dustin Hoffman to dokázal v roce 1967 a to jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně ve Varech. Hello darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Adolescent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Adolescent stal generační výpovědí i jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Žilet Binošovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: ve 6:45 za chvíli přidám další hosty, třeba Olgu Lounovou, Denisu Hergeslovou a Roy Orbisna.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nikde ani mrak, jen žhnoucí slunce a paprsky, které teda rychle opalují a na teploměru by se mohlo ukázat až 31.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Právě.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Mladí divadelníci z různých koutů republiky zamíří do Velvar. Od středy do neděle se tam uskuteční 23. ročník celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna. Festival nabídne inscenace středoškolských i vysokoškolských souborů, autorské projekty, divadlo poezie, pohybové i hudební divadlo. A pokud vás zajímá, čím žije nastupující generace divadelníků, vydejte se do Velvar. Vstup je zdarma. Vyraste do Nymburka za Bohumilem Hrabalem a jeho výtvarnými přáteli. Místní vlastivědné muzeum ve spolupráci s galerií Středočeského kraje připravilo výstavu, která představuje tvorbu umělců spojených s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Nahlédněte do inspirativního světa přátelství mezi literaturou a výtvarným uměním a objevte díla osobností, které Hrabala provázely jeho životem i tvorbou. Výstava je pro velký zájem prodloužena až do 2. srpna. Sport, zábava a aktivní odpoledne pro celou rodinu vás od 16 hodin čeká v Nelahozevsi na fotbalovém hřišti. Koná se tu dětský sportovní den, který nabídne řadu soutěží, her a pohybových aktivit pro děti všech věkových kategorií. Malí sportovci si vyzkoušejí nejrůznější disciplíny a za splněné úkoly získají odměny. Nebude chybět pěna, skákací hrad a možnost občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Při dovolené z cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu nevyhovují smlouvě. Středočeská divadla dostanou od kraje 8,5 milionu korun. Bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případu, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
2: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu.
0: V Česku neexistují jednotná zákonná pravidla pro slevu ze zájezdu. Většinou se ale cestovní kanceláře a soudy řídí takzvanými frankfurtskými tabulkami, podle kterých je třeba při změně hotelu nárok na slevu až 25%. Středočeský kraj dá 8,5 milionu korun vybraným divadlům, schválili to radní. 7 milionů z toho půjde na zachování tradičních divadelních řemesel, zbytek pak na spolupráci s amatérskými soubory, říká radní pro kulturu Václav Švenda z TOP 09.
3: Finančně podpoříme nejen samotné inscenování a scénografii, ale také uchování tradičních divadelních řemesel, bez kterých by žádné představení nemohlo vzniknout. Nezapomínáme ani na silnou tradici ochotnického divadla a propojování profesionálů s amatérskými spolky.
0: Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže Praha 5 píše příběhy. Městská část chystá její první ročník. Děti a mladiství od 8 do 19 let budou soutěžit ve třech věkových kategoriích. Hlásit se budou moct od září, říká starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
4: Teďka v létě se budou ty témata a ty přesná pravidla pro děti chystat a víme, že to budou básničky. Sport.
0: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41letý útočník tak jako první hráč v historii skóroval na 6. světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Co nového na silnicích? Po půl hodině už se dívám do našeho systému zelené vlny a sosám informaci třeba o silnici číslo 611, ale v Praze, v Náchodské. Po nehodě jsou tam dvě auta. Opatrně, bezpečně a s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Olympiáda dětí a mládeže v Praze je zhruba v polovině. Centrem celé té akce je výstaviště Holešovice, kde si můžete vyzkoušet různé sporty. Nebo se aspoň, když nevyzkoušet, přijít podívat. Ne? Ale jo, co bychom pro tu naši budoucnost malou neudělali? Reportáž za chvíli.
6: Nosím černý brýle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Život je šatna v kabaretu,

0: S vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, taky pohled na hodiny 6.11. Klasické i netradiční sporty si můžou vyzkoušet zájemci v Olympijském domě a jeho okolí na pražském výstavišti. Ten areál je vlastně takovým pomyslným centrem olympiády dětí a mládeže. Mimo jiné právě tam vítězové večer dostávají medaile. Olympijský dům je otevřen od 9 do 9 a zadarmo.
1: Já jsem se jenom přišel podívat, protože sám jsem se olympiády dětí a mládeže účastnil. No a to jsem si jenom vyzkoušel takové fajné aktivity, když si vezmete takový ten obrovský nafukovací míč a mezi bandu kamarádů si to nalepíte na sebe, běháte, skáčete do sebe jako banda blbců, je to zábava.
2: Říká Adam, který se do Olympijského domu na pražské výstaviště přišel pobavit s kamarády. Karolína ze Zlína dodává.
3: My jsme si byli vyrábět vlastní mince, olympijské, takové pěkné. A potom tady jsme byli střílet ještě z luku.
2: Právě lukostřelba návštěvníky zaujala podle Tomáše, který dohlížel u jednoho ze stánků nejvíc.
4: Máme teda tady házení pytlíků do dály, máme tady lukostřelbu, kuželky tady máme, ping-pong tady máme, za které sbírají razítka, za které pak můžou v další sekci vyhrát v kole štěstí nějakou odměnu.
2: Olympijský dům nabízí i další aktivity, jako třeba hobby horsing a nebo chůzi po laně, doplňuje mluvčí olympiády dětí a mládeže Barbora Žehanová.
5: Návštěvníci si můžou na místě vyzkoušet řadu doprovodných aktivit, ať už sportovních, ale třeba také jízdu na sportovním kolečkovém křesle nebo vzdělávacích, ať je to seznámení se s antidopingem, s olympijskými hodnotami nebo třeba praktický nácvik první pomoci.
2: Vstup do olympijského domu je zdarma, stejně jako na sportoviště po celém hlavním městě. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 15 minut. Už se dívám na aktuální předpověď počasí a taky na aktuální teploty.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dívám se na teploty naměřené v 6.00 a tady sosám následující čísla. 19,5 nejteplejší místo vůbec ve středních Čechách. Ondřejov, Heřmanov 16,5 a stejně tak Příbram, Semčice a nebo Netvořice. Ohledně předpovědi počasí, vymetená obloha a teploměr ukáže až 31.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nehoda v Praze, v Náchodské, tam jsou po nehodě dvě auta a pozor, Psáře, dálnice D1, 48,5 km. Nepojízdné nákladní auto ve stoupacím pruhu, označeno pouze trojúhelníkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
3: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
2: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jak to říct slušně, ale zase říct pravdu. Za chvíli se zastavíme u jednoho filmu, který vlastně ve své podstatě, když se na něj podíváte dnes, napadne vás mnoho hlášek, mnoho. Dost jich zlidovělo. Jedna z nich, tak řeknu to ve slušnosti, dvě vyzrálé ženy u přechodu pro chodce a zírající vyzrálé ženy. Tak, to bude lepší. No čumí. A jsou to báby. Za chvíli víc informací.

0: 6.21, pojďme za Karlem Augustou, milovníka vtipu, kterého jsem poznal koncem 80. let. Jo, uměl vyprávět skvěle, tak zkusíme to důkazem z filmu jako účastník silničního provozu. Myslím, že to půjde.
1: Jeď ty dobytko! Šlápni na to! Dej mi pusu! Jedem!
2: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Jde prostě kezdy a povídá zásupce! Bile zbabělče! Hele, babi! Co to víte?

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kimbajov, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Fotbalový den máme dneska nebo až zítra? Těším se, už je to poznat teď na veškerých náladách všech kolegů v Českém rozhlase milující fotbal. A samozřejmě držet palce budeme, určitě.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Ten ji včera podal kvůli sporu s vládou o účast na summitu NATO. Vláda v pondělí rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. Nevyužívanou mateřskou školu ze 70. let minulého století ve Zvoli u Prahy chce vedení radnice přestavět na byty. Chystá kvůli tomu změnu územního plánu. Projektanta začne vedení obce vybírat na podzim. Přestavba by mohla začít příští rok. V Říčanech u Prahy budou sídlit středočeští silničáři. Nový areál krajské správy a údržby silnic bude v tamní Průmyslové ulici. Stavba za víc než 300 milionů korun má být hotová v roce 2029. Restaurátoři a sochaři opravují klembu kolem oken v jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Kvůli špatné statice musí některé kameny osekat a nahradit novými. Návštěvníky práce nijak neomezí. A dnešní počasí bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Zásadní komplikace na silnicích ve středních Čechách nemám hlášené. Tam, kde kolony bývávají normálně, jsou i dneska.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak kolegyně, povídej.
1: Žáci základních škol v Kladně nejčastěji kouří elektronické cigarety. Věřil bys tomu?
0: No taky za nás byly ještě popelníky.
1: Zjistili to autoři protidrogového vlaku Revolution Train. Tak podrobnosti ty přidáme už za chvíli.
0: Já bych to jenom poupravil. Kouřilo se úplně běžně za našeho mládí. Takové kabinety, tam byla mlha, výchovná poradkyně. Pamatuju to dodnes. Jako by to bylo včera.

0: čas.
1: Pojďme k dětem. Zhruba třetina žáků kladenských základních škol už kouřila cigarety a pila alkohol. Vyplývá to z dotazníku z protidrogového vlaku Revolution Train, který ve městě zastavil v dubnu. Anketu vyplnilo přes 700 dobrovolníků. Dobrovolně.
2: Odpovědi potom jsou zpracovávány a vlastně slouží k vytvoření takové statistiky, kde nám ty data ukáží v podstatě, kdy ty děti se prvně setkají třeba s tím alkoholem nebo s tou cigaretou.
3: Popisuje preventistka městské policie Kladno Alena Purkitová. Letos dotazník z protidrogového vlaku vyplnilo přes 700 žáků kladenských základních škol. Většina z nich byla ve věku od 11 do 13 let.
2: První kontakt většinou ty děti mají buď to v rodině, že jim rodiče sami nabídnou alkohol. To vidí ty děti kolem sebe a děti se učí tím, že vlastně napodobují dospělí.
3: Zhruba třetina dotázaných se někdy napila alkoholu. Zkušenost s kouřením pak má necelých 30%. Nejčastěji jde o elektronické cigarety.
2: Holčička mi řekla, no, ona mi maminka koupila tu vapku, protože nechce, abych kouřila cigarety.
3: Dodala preventistka kladenské městské policie Alena Purkitová. 57 žáků ze 700 pak v dotazníku uvedlo, že alespoň jednou vyzkoušelo marihuanu. Problémem jsou podle učitelky Alice Kasíkové ze základní školy ve Vašatově ulici také například energetické nápoje.
4: S alkoholem jsme se zatím úplně nesetkali, ale s vapováním i s energetickými nápoji určitě ano. Před školou je vídáme, nebo za školou v okolí, jako blízkého okolí školy určitě. Stalo se nám i párkrát, že jsme právě řešili vapování na toaletách nebo na nějaké školní akci, školní výletě.
3: A doplňuje, že učitelé žákům vysvětlují, jaká rizika návykové látky mají.
4: Nejenom jako nějaké školení, jako jednou ročně, ale snažíme se o tom jako s těmi dětmi mluvit pořád. I tak, aby oni se mohli ptát, aby se prostě nebáli vlastně se zeptat. Se snažíme se určitě řešit i to, že je to nějaký marketingový tah a sociální sítě, aby prostě jako znali veškerá ta rizika.
3: Podle výsledku ankety upravuje kladenská městská policie preventivní program. Žáci v dotazníku v protidrogovém vlaku odpovídají podle autora projektu Pavla Tůmy otevřeněji než například ve škole.
5: Dítě ví moc dobře ve škole, že ho poznáte podle písma. U nás ne, u nás jsou celkem hodně otevření.
3: Navazující preventivní program má na místních základních školách začít v zimě. Z Kladna, Richard Webs, Český rozhlas.

0: Ale kdeže 19, no ale je to jenom číslo. 6.46, nejvyšší čas na předpověď.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu krásně vymetená obloha a jakž takž ještě přijatelně. Kolem té 17, 18 a jinak přes den teploty o dost výš. Až 31. Řeknu vám, je to zatím vstupní brána do pekla. V neděli by mohlo být až... kdybych se vrátil k tomu věku, byl bych spokojen. 40 jako 40.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nechci poplašné zprávy do vysílání. Zpřesníme si to s meteorology ve 7:45.
2: Dneska ráno tak v Praze už je silný provoz, hlavně směrem do centra metropole, zejména třeba na Štěrboholské spojce, tam to zdržení je nejdelší, kolona je už teď z Černého mostu k průmyslové k Europarku, zdržení skoro 20 minut. Pomalu se pak jede na severu metropole v Liberecké ulici, a to z Letňan až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka, čekejte 15 minut navíc. Na Pražském okruhu jsou pak kolony obou směrně mezi D1 a letištěm před sjezdem na Ořech, směrem na letiště kolona od Lochkovského tunelu skoro na 20 minut. Směrem na D1 se popojíždí asi 10 minut od sjezdu na Stodůlky. Plní se třeba i Bělohorská obousměrně před Vypichem, tamto zdržení je 10 minut, také Povltavská od Prosecké až k Bulovce, také čekejte 10 minut navíc a 10 minut se zdržíte i na jižní spojce směr Černý most, a to od Lanového mostu k Europarku Průmyslové.
0: Děkujeme. O tom, že se jedná o běžný, všední, ranní, špičkový provoz, svědčí i fakt, že to nevzrušuje ani v dispečníku TSK Praha kolegy, kteří byli slyšet právě za tebou, ale děkuji, je jasno, aspoň víme, jak je.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pozor, zítra...
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Potulna Alex čekajíc oznámit do vysílání, kdo bude u ní dnes odpoledne hostem. Tak prosím, v 6:52.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Dobít baterky? Baterky mám koupit! No tak prosím, ale až po vysílání po 9.

Zprávy v 7 za 3,5 minuty. Ještě chvilka času zbývá, tak než dorazí Tamara a než nabídnu nějaké důležité informace do vysílání i třeba obchodního charakteru, tak zcela přátelsky a z celého svého srdce miluji tento den, vždy jednou za rok, kdy si vychutnávám kapelu, která mi přináší obrovskou radost, obzvlášť s písničkou, která vlastně ke mně sedne, jak sedinka na hrnec. Jo a mimochodem všem nám Janům všechno nejlepší.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Aktuálně ze Zelené vlny z Prahy informace, která dorazila z ulice Čakovické. Zpravodaj Zelené vlny zavolal následující zprávu.
2: Dobrý den, já bych jenom chtěla nahlásit, že v Letňanech Čakovické ulici na kruhovém objezdu, teď nevím, jak se jmenuje ta křižovatka, je zavřený směr do Čakovické při příjezdu od dálnice. Auta tady odbočují, teď se otáčí a stojí tady neuvěřitelná kolona, protože prostě to nechápu, přestože tady uzavírka. Takže Čakovická ve směru do centra je neprůjezdná.
1: Děkujeme za informace, přidáme i další. Poslouchejte Zelenou vlnu po zprávách v 7 a jinak i další písničky, které pro vás vybíráme a snad vás úspěšně provedou dnešním ránem středou 24. června. Kapela No Name, Naďa Urbánková a nebo Víra Martinová.
3: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Hasiči v Mladé Boleslavi chtějí rozšířit síť plnicích míst pro cisterny. Bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Závěrečné třetí čtení nového zákona o státních zaměstnancích by dnes měla mít na programu sněmovna. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést flexibilnější státní správu. Podle opozice ale povede k jejímu spolitizování, pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
6: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
5: Koalice opoziční výhrady odmítá, opozice se je přesto chystá na plénu zopakovat. Třeba podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba tak není jasné, jestli se vůbec v čase vymezeném pro třetí čtení dnes hlasovat stihne. V Mladé Boleslavi by mohla vzniknout další místa pro plnění hasičských cisteren vodou. Hasičům pomáhají zkrátit dojezdy k zásahům i samotné hašení. Naplnit cisternu tam zvládnou asi pětkrát rychleji než u klasických hydrantů, pokračuje ředitel mladoboleslavských hasičů David Bárta.
7: V Mladé Boleslavi jsou dvě plnící místa, v rámci pokrytí by se hodilo ještě jedno třetí, což jsme uvažovali o Kosmonosích, takže v rámci nějakého vyjednávání je potřeba k tomuhle dojít. A vlastně další se buduje teď aktuálně v Mnichově Hradišti a pod dozorem Mnichova Hradiště projektuje. Teďko ve fázi projektu Benátky nad Jizerou.
8: Projekt počítá.
5: Nový bytový dům začali stavět dělníci v Modřanské ulici v Praze 12. Jde o společný projekt magistrátu a městské části. Náklady přesáhnou 92 milionů korun. V budově budou byty pro vybrané profese, jako jsou učitelé, zdravotníci, hasiči a policisté. Práce mají skončit do prosince příštího roku, říká mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.
8: Projekt počítá s výstavbou 5podlažního objektu s 29 bytovými jednotkami a 4 nebytovými jednotkami v parteru. Součástí záměru je také parkování na pozemku a návštěvnická stání v ulici.
9: Sport.
5: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník tak jako první hráč v historii skóroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
3: Počasí.
5: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Neprůjezdná ulice Čakovická, pozor, u Globusu, spojnice mezi Klíčovem a první okružní křižovatkou, kde se sjíždí do Vysočan po staré na dlažebních kostkách. Co se tam děje, těžko říct, buďte na to připraveni. Další informace dorazila z Broumarské, taky v Praze, směr Štěrboholy, auta po nehodě. A ještě dodávám třetí informaci, omezení na průjezdu Berounem pro stavební práce, tak velmi opatrně Česká ulice a Husovo náměstí dnes s obtížemi průjezdné musíte na objízdnou trasu. 7 hodin, 4,5 minuty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Skvělé ráno přejeme.
3: Dobré ráno, Střední Čechy.
1: Trochu jsem si v průběhu včerejší odpoledne připadal jako slaneček a vlastně to, že jsme slaní, potvrzuje i doktorka Kateřina Cajdamlová.
9: Jsou-li vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme.
1: No.
9: A buďme veselí a zdraví.
1: No to jo, teda studenou sprchu ani omylem. Tamaro, kde pan Přeučil nechal ten záložní klobouk?
3: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Radní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, jedeme dál. Co máme dneska za den? Probrali jste se až teď. Chci na vás moc informací, já nechci nic. Já vás možná maximálně chci seznámit se skutečností, že teď se vydáme na výlet.
1: Region Express.
0: Ono totiž po víc než 4 letech se vrátí osobní vlaky na tratě z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. No, bude se jednat o 3 páry spojů. Rozdílem předtím se jezdilo pouze ve všedních dnech, takže těžko říct, kolik lidí bude využívat spoje v sobotu a v neděli, ale Středočeský kraj tam přestal objednávat dopravu kvůli nízkému počtu cestujících. No a to i přesto, že stát nechal na trati vybudovat za 250 miliard zvedací most nad Vraňansko-Hořínským plavebním kanálem. Tak tip na výlet tu dozajista je. Tak se pojďme podívat na tu krásu.
2: Ve stanici Lužec nad Vltavou je zrovna žlutý stroj správy železnic, který sem zajíždí, a podle vyjádření montážních dělníků kontrolují trať pravidelně. Po dnešní kontrole říkají, že je bezpečná. O 50 metrů dál od stanice bydlí Jaroslava Langerová.
3: Za Hitlera tu ten vlak jezdil, za komunistu ty ten vlak jezdil.
2: Takže jste ráda, že ten vlak aspoň na ty víkendy se vrátí?
3: A jsem ráda, no já jsem moc ráda.
2: David Ulman, obyvatel Lužce.
4: Na rovinu si řekneme jednu věc. Vemte si, kolik milionů stál ten jediný zvedací most, a za 3-4 měsíce najednou řeknou, že je prej levnější autobus než vlak. No.
2: Most za 250 milionů korun nechalo postavit Ředitelství vodních cest. Toho zvedá už teď pravidelně při průjezdu vysokých lodí. Nové vlakové spojení u Českých drah objednala obec. Pokračuje starosta Lužce nad Vltavou Jaroslav Kerpl ze Sdružení pro Lužec.
5: A budeme platit necelých 60 tisíc.
2: Kdy se začne a kdy se skončí?
5: Začíná se 27.6. a končí se v neděli 4.10.
2: Vlak bude do Lužce nad Vltavou, kde trať končí, zajíždět z Vraňan. Tam má totiž souprava prostor a v časové mezeře stihne právě do Lužce dojet. Dohodu o provozu vlaků potvrzuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
6: Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
2: Na trati by měl jezdit bezbariérový motorový vůz Regio Spider. Z Lužce nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: S kolegyní Soňou už máme plány připravené, tak zkusíme některou z těch letních jíst zcela určitě. A jak jste slyšeli, 3 páry spojů, to dáme, všechno nafotíme, ale myslím, že to v reportáži nezaznělo, pojedeme přes Ústí, aby to navazovalo.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7:45. Kapela Queen, za chvíli počasí a zelená vlna. Dobrý den přejeme.

0: Dívám se do aktuálního provozu, omezení pražské integrované dopravy, nějaká zásadní zpoždění, změny. No, vidím tady běžnou standardní věc, to znamená ranní špička, zpožděné spoje, některé nevyjeli z důvodu technických závod, ale to je klasika. Nic extra mimořádného. A tady vidím, jenom tak pro pochlubení se, tady jsem zatoulal se na pit.cz. No, některým spojům se nechce ani přes Unhošť. No, tady koukám. 386, 630, zpoždění 30 minut. No, Unhošť, to je styl.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 7 hodin, 19 minut přesně. Dnes s vymetenou oblohou, pokud se objeví náhodou nějaký mrak, pak je to nějaký divný mrak, protože tam nemá co dělat. Na nebi opravdu jen modrá, sluníčko, paprsky, hodně pálící paprsky, tak namazat se, prosím vás, namazat se krémem, ano, a popíjet vodu, jedině vodu, žádný alkohol. Ježíš Honzo, zameď si před vlastním prahem, bude 1,30, na sluníčku 150, tak to chce pivo.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice v Praze z dispečinku TSK Praha taky máme, hlídáme, sledujeme.
2: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz, ucpaná obvyklá místa, Štěrboholská spojka z Černého mostu k Europarku k Průmyslové na půl hodiny, také v Liberecké z Letňan do Holešoviček čekejte 20 minut navíc, plní se i širší okolí, třeba Kobylisy nebo Libeň směr centrum. Komplikace jsou ve Strakonické do centra, v Malé Chuchli je tam hlášená nehoda, kolona od Lahovic směr Barandovský most na 20 minut. Bouralo se i ve Spořilovské směr centrum a směrem na Spořilov za nájezdem z D1 stojí kamion po nehodě. V pravém pruhu kolona je už z D1 od Oce Chodov. Zdržení je pak v Praze v Bělohorské obousměrně 10 minut před Vypichem, 10 minut se popojíždí také po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. A na Pražském okruhu jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště jsou ty kolony od Vesce přes oba tunely pouze provozem asi na půl hodiny. Směrem z letiště na D1 u sjezdu na Ořech pak překáží nehoda, dvě auta v levém pruhu. Tam ta kolona je od plzeňské D5 na 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zameckeleto.cz.
0: Když se řekne maminka, zní to tak líbezně, něžně, tak krásně, srdečně. Jojo, kde jsou ty časy, kdy já byl maminčin mazánek, chytící její kýtu a celý můj svět byl právě ona. No, když se řekne ale biomatka, tak už to nezní tak líbezně. A já jsem se zajímal o to, co to vlastně taková biomatka je, nebo kdo to je, co dělá, čím je charakteristická a vůbec... Mají třeba i oni sami biomatku, jako svou matku?

0: záleží a dítě se hraje, tak třeba mamka řekne, aby uklízel a ona bude vařit.
1: Že třeba šije se sama.
0: Mamka, která je hodná na děti.
1: Třeba bundu nebo nějaký svetřík.
0: Třeba, že učí děti jedna mamka a že může třeba se zlobit na děti.
1: Nebo si dělá, že si nic nekoupí.
2: Ano, to myslím, že úplně sedí. Tak biomatka je třeba ta, která si nic nekoupí. Třeba. A propos, za 4 minuty, 7:30 a zprávy s Tamarou. Teď Věra Martinová. Dala jsem lásku řekám, přejeme vám dobrý den s úsměvem, bezbolestně, bez potu a s dobrou náladou.

0: Věra Martinová v našem ranním vysílání. Přejeme dobrý den všem. Jste připojeni k vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Dneska bude narváno v písničkách se vzkazem. Jen vzkazuji, kdo neostříte do kalendáře nebo kalendář nemáte a nevíte, že 24. patří všem Janům. Buďte s tím prosím seznámeni. Kdo si s těma internetama rozumí, pak samozřejmě víte, co máte dělat. Vzkaz napsat střednichechy.rozhlas.cz. Najdete tam formulář a pak už stačí jen poslouchat vysílání s Ivetou Chlumskou a je hotovo. Zprávy s Tamarou, krátké, stručné, už za chvíli. Dobré ráno ti přeji.
1: Pěkné ráno.
0: Je také dobré vědět, na co se můžeme chystat pro léto 2026. Když se to tak vezme, tak je jasné, teplo, sluníčko, volno, prázdniny, odpočinek, poctivý důchod, nadávání na to, že je sucho, a nebo koukání se i na televizi. Česká televize bude vysílat dost repríz. Třeba tohle.
2: Tady jsem, paní baronka mě volá.
3: Ale tak, volala se na sebou pátko.
2: O, co vidím.
0: No ano, Grand Restaurant pana Septima. A pozor, remasterovaná verze taky.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění o svobodě projevu ukázal, že každý desátý Čech zažil nepříjemné důsledky kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Nejčastěji respondenti zmiňovali negativní reakce přátel nebo rodiny. Na přelomu dubna a května se výzkumu zúčastnilo přes 2000 lidí. Vedení Vraňan na Mělnicku chce zmodernizovat areál základní a mateřské školy. Připravuje projektovou dokumentaci na úpravu budovy a okolí. Vzniknout by tam měla přístavba, dětská hřiště a další odpočinkové plochy. Práce by mohly začít za 2 roky. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bártě hrozí, že přijde o obecní byt v Praze 3. O výpovědi nájemní smlouvy by dnes měli jednat radní městské části. Ačkoliv je v bytě evidovaná, ona ani nikdo z její rodiny v něm podle radnice nebydlí. Česká filharmonie dnes koncertuje na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu tam večerním open-air koncertem završí svou 130. sezónu. A dnešní počasí bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Obtíže v dopravě ve středních Čechách. Opatrně na cestě třeba po dálnici D4, 18. kilometr směr Strakonice, silničáři tam mají zabraný jeden pruh a opravovat, nebo co si dělat, budou až do dnešní 15. hodiny, tedy D4, 18. kilometr. Dalším problémem nebo hlášením je třeba 608 na průjezdu Odolenou vodou, Odolená voda a čerpací stanice, tam, kde se k ní odbočuje po nehodě 2 auta, a dočasně uzavřena je silnice v Praze Rostislavová, velmi opatrně, propadla se tam vozovka, než to zasypou, vyasfaltují, vyrovnají, bude to chvíli trvat.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 2,5 minuty po půl osmé dorazil taky Karel Gott, Meky Šbírka, tak je nenechme dlouho čekat.
0: My se vypravíme do benešovského charitního obchůdku hned po písničce. Původně na začátku února vyhořel, teď ho charita otevřela v nových a taky větších prostorech.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 39 minut. Pojďme do Benešova, tam znovu začal fungovat charitní obchůdek. Najdete ho v Dukelské ulici, ty původní prostory začátkem února zničil požár. Nový obchod je, pozor, v Pražské ulici. Samozřejmě, aby se neštěstí neopakovalo, místu požehnal farář.
1: Žehnej všem, kdo sem budou přicházet. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
2: Tak moc děkuju panu faráři, že nám obchůdek požehnal, protože si plně uvědomuju, že jsme ten minulý požehnat nedali a nedařilo se nám tak, jak by se nám dařit mohlo a mělo.
3: Poděkování předává ředitelka Charity Vlašim, která zároveň provozuje ten charitní obchůdek, Daniela Laloučková.
2: Jsem moc ráda a děkuju za tu nabídku městu Benešov, že vlastně nám poskytli takhle nádherný prostory.
3: Paní ředitelko, pojďme připomenout, jak moc je důležitý charitní obchůdek.
2: Strašně moc. Je to místo, kam si můžou lidi, kteří zrovna jsou v nějaký tíživý situaci, si dojít. Buď jim to můžeme vydat zadarmo, anebo vlastně si to můžou za nějaký minimální obnos koupit. A když je milá obsluha, tak vlastně dochází k takový komunitnímu místu setkávání.
3: Štěpánka Moravcová nás zde provést novým charitním obchůdkem. Vy jste působila i v tom původním?
4: Ano, 3 roky.
3: Když se stalo to, že vám to vyhořelo, tak jaké to pro vás bylo?
4: No, bylo to takový, že jsme z toho byli hrozně zklamaný.
3: A všechno přišlo vniveč tady?
4: Jo, protože to bylo zničený od toho kouře a mastný takový ten povlak.
3: Co tady teda lidé najdou?
4: Dámskou módu, legíny, 3/4.
3: A tamhle, když se otočíme, tak tam vidíme také nějaké drobné kuchyňské vybavení, ano, hrnečky, vázičky.
4: A tady máme jako hračky, ale těch ještě moc nemáme. To bychom docela uvítali, kdyby někdo dnes hračky.
3: A na závěr akce přichází taky slavnostní přípitek z Benešova, Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: A kde se slaví, nesmí chybět Michal David.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Po cestách růžových v 7:42, za chvíli po cestách meteo.

0: Ono se to tam moc nevejde, to by se muselo nějak ještě předělat po cestách meteorologických a na druhé straně, ale na Zárybnická. Vítej ve středních Čechách.
1: Moc ráda, dobré ráno.
0: Když se dívám do předpovědi počasí pro dnešní den středu 24. června, tak myslím, že na počet písmen by mě stačily snad jenom obě ruce. Málo, málo, hodně málo. Jaké máme to dnešní ráno, ať to vememe tak, jak to má být?
1: Máme ho stejné, jako bude přes den, jasné nebo skoro jasné. Stávající teploty ve středních Čechách už se pomalu dostávají zase nad 20 stupňů Celsia. To samotné ráno kolem východu slunce bylo přeci jenom víc svěží. Měřili jsme 12, 13, 14, ale někde i 18 stupňů Celsia, co by tu minimální teplotu. Tak ve srovnání s tím, co nás čeká v příštích dnech, tohle ráno můžeme označit jako v celku svěží.
0: Můžeme si taky říct nebo konstatovat, že mrak, který se dnes objeví na nebi, bude nějaký divný, nemocný s poruchou, protože tam vlastně asi nemá být ani.
1: No ano, bude jasno nebo skoro jasno, takové ty lehké cery, případně kupovitá oblačnost se může vytvořit, ale oblohu bude pokrývat sotva z jedné osminy, tak to máme v meteorologii napočítáno. 29 až 32 stupňů Celsia by měly být dnešní nejvyšší odpolední teploty a moc nám nebude pomáhat ani vítr se ochladit, myslím, protože bude foukat jen proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: Aby bylo vůbec v čem se taky ochladit, teče nám ještě nějaká voda v těch potůčkách, řekách a podobně, anebo...
1: Přibývá těch profilů, kde je hlášeno sucho, shodou okolností třeba včera v poledne v Ústí nad Labem klesla hladina Labe právě pod 133 cm, což je považováno právě už za hranici sucha.
0: Pojďme si něco říct k tomu meteopeklu do konce týdne.
1: Meteopeklo je vcelku výstižný popis toho, co nás čeká, jak pro meteorology, tak pro každého, kdo musí být v takových dnech venku. Když se dívám na teploty, který bude dosahováno ve čtvrtek 34 stupňů Celsia, co by maximální hodnota ve středních Čechách, v pátek můžeme jít až k 36, v sobotu až k 38 stupňům a nejteplejší vychází neděle, kde tedy v předpovědi je 35 až 39 stupňů Celsia. Uvidíme, jestli modely pomaličkou upraví, přikloní se k té ještě třeba o stupeň teplejší variantě, anebo budou zůstávat u téhle hodnoty. Každopádně celé tohle období bude bez srážek.
0: Náhodou ty profily, které se přepočítávají, ty možné scénáře toho počasí, neběží na nějakých už vyřazených počítačích?
1: Jo, bylo by to dobré, kdyby zrovna tohle taky úplně přesně nevyšlo. Ono totiž vrchol léta obvykle přichází v srpnu. Ze srpna je taky rekord, dosud platný rekord právě v té maximální teplotě těch zmíněných 40,4. Je to prostě tak nastaveno díky té mohutné tlakové výši, že teď padají rekordy na západě Evropy. Víme o teplotách ve Francii, které přesahují 43 stupňů Celsia, 43,5 tam včera naměřili. No a tenhle teplý vzduch, byť trochu modifikovaný, řekněme, tím svým postupem směrem na východ, by měl se dostat i k nám. A to je důvod toho, proč by mělo být takhle teplo. Prostě jedna mohutná tlaková výše, která se posune nad východní Evropu.
0: To ale potom ve výsledku ale znamená, že to, co se vypaří, předpokládám, že výpar bude obrovský, tak taky někde musí spadnout, nebo ne?
1: No. A nebo chybět. U nás bez pochyby chybět při tom velkém výparu. Každopádně taky si musíme uvědomit, že té vlhkosti už ve vzduchu zase není tolik, nebo toho, té váhy, která by se mohla vypařovat, že by teď někde v Evropě bylo nějak extrémně, co se týče množství deště, zatím není. Ona se ta energie ukládá třeba ve Středozemním moři a pěkně nám to spočítá, až nastane nějaká situace, že půjde níže a v té bude hodně energie oproti tomu, kolik bychom byli zvyklí, kdyby to Středozemní moře nebylo tak rozpálené.
0: Na to, jak obsahově, co do délky je předpověď počasí od meteorologu oficiálně, tak jsme toho probrali poměrně dost. Tak ti děkuji.
1: Pěkný den, přeju vám všem.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy. Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a komplikace na řadě míst. Třeba ve Strakonické do centra na Smíchov v Malé Chuchli je hlášená nehoda u železničního mostu a kolona od Lahovického mostu je asi na 20 minut. Nehoda překáží i ve Spořilovské směr centrum a jižní spojka za nájezdem z D1, tam překáží kamion v pravém pruhu, fronta je z konce dálnice D1, stojí se odchodova. Na Pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm, směrem na D1 je u sjezdu na Ořech nehoda, dvě auta se srazila v levém pruhu, kolona je kvůli tomu z D5 na 20 minut a ucpává se Pražský okruh také v opačném směru, to znamená na letiště, právě před Ořechem je fronta od Jesenice, je to asi na půl hodiny. Půl hodiny se stojí v koloně na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, kolona je stále také v Liberecké z Letňan do Holešoviček a do Blanky, čekejte 25 minut navíc, navíc hodně zaplněné je i širší okolí, zejména Kobylisy nebo Libeň směr centrum a Karlín. Zdržení je pak v Bělohorské před Vypichem obou směrně nebo také na Nuselském mostě do Legerovy a regulovány i průjezd tunely, takže kolony čekejte v Radlické nebo i v Dobřížské ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
3: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 6 minut a kousek bude 8, do 8 písnička dorazí Eros Ramazzotti, ale předtím bez zpěvu Petr Jungmann. Vítejte v novém dni.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves, bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
0: A taky přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do řitky. Helena slaví 79.

0: Další návštěva drahá byla, ale pro nás s radostí do středních Čech Eros Ramazzotti. Připravte se na meteo peklo. V rámci víkendových dnů teploty v neděli až 39 prý.
1: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na středočeskekulturnileto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Pražští hasiči zasahují u potopené lodi ve Vltavě u Císařské Louky. Ve Vraňanech dělníci přestaví areál základní a mateřské školy. Bude slunečno a velmi teplo. Naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. U Císařské Louky v Praze se potopila loď do Vltavy. Nikomu se nic nestalo, na místě zasahují hasiči. Podle jejich pražské mluvčí Elišky Ferštekové má jít o menší rekreační plavidlo, ze kterého unikly pohonné hmoty do řeky.
5: Aktuálně na místě zasahují potopiči, pracují na vyzvednutí lodě pomocí vaku a staví se tam norné stěny kvůli uniku pohonných hmot.
4: Vedení Vraňan na Mělnicku chce zmodernizovat areál základní a mateřské školy. Připravuje projektovou dokumentaci na úpravu budovy a okolí. Vzniknout by tam měla přístavba, dětská hřiště a další odpočinkové plochy. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít za 2 roky.
6: V současné době máme základní školu vlastně 4třídní, že vlastně ve 4 učebnách máme 5 ročníků, takže bychom z toho chtěli udělat z té školy plnohodnotnou 5třídní školu pro první stupeň.
4: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijde například prezidentka EBU Delfin Ernotová-Kanciová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
7: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
4: K té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
8: Sport.
4: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. V Berouně se představí česká špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, která se předem omluvila z rodinných důvodů.
3: Počasí.
4: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ucpává se silnice 7 na obchvatu Slaného, nebo jízdné auto před sjezdem na Smečno, kolony z obou stran delší než 20 minut. Opatrně i na dalších místech čerstvá nehoda třeba. Na okruhu tam je po nehodě nákladní a osobní auto, na místo vyrazila teprve policie, pozor na 26. kilometru ve směru k dálnici D7, tedy sjezd. Exit 26 Řepy. Další problémy jsou na silnici 611, kde jedete po Staré Hradecké, tak těsně za cedulí hlavní město blokují provoz nákladní auto a dodávka po nehodě, takže jezdí se do protisměru. Dalším problémem je třeba silnice v Žehuni, kdo projíždíte touto obcí. Je tam probíhající zásah složek záchranného systému a ještě přidávám nehodu na dálnici D8 před vjezdem do Prahy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Probudili jste se do nového dne, středy 24. června. Říkáte si, oj, dneska nebude to úplně ideální den. Nejen proto, že nemám rád horko, ale ještě musím to či ono. Vy to zvládnete, tomu já věřím. Kdo jste třeba z Prahy nebo přes Polní a pojedete třeba přes Florence, prosím, všimněte si takové drobnosti. U metra jsou odstraněné lavičky. No konečně si člověk může bez obav nastoupit do tramvaje, vylézt z metra, zalézt do metra, nakoupit. A to bez přítomnosti takového, no, rozumíte, lavičky tam nejsou. Už tam na nich nemusí být celodenní odpočinek.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: 10 prstů pro život, kousek místa na

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9. Co nového na silnicích v našem kraji, řekneme z ředitelství silnic a dálnic za pár minut. Teď ale jiné povinné informace.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Aleno, vítej.
2: Stávající teploty ve středních Čechách už se pomalu dostávají zase nad 20 stupňů Celsia. To samotné ráno kolem východu slunce bylo přeci jenom víc svěží. Měřili jsme 12, 13, 14, ale někde i 18 stupňů Celsia, co by tu minimální teplotu. Tak ve srovnání s tím, co nás čeká v příštích dnech, tohle ráno můžeme označit jako vcelku svěží.
0: A jaký to bude den? Bude, předpokládám, teplý.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, takové ty lehké cery, případně kupovitá oblačnost se může vytvořit, ale oblohu bude pokrývat sotva z jedné osminy, tak to máme v meteorologii napočítáno. 29 až 32 stupňů Celsia by měly být dnešní nejvyšší odpolední teploty a moc nám nebude pomáhat ani vítr se ochladit, myslím, protože bude foukat jen proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A honem na hlavně pražské silnice.
3: Hezké ráno, tak v Praze přetrvává silná ranní špička. Na pražském okruhu jsou komplikace mezi D1 a letištěm. Směrem na D1 jsou teď už dvě nehody. První je na sjezdu z D5, další je pak u sjezdu na Ořech. Tam jsou dokonce dvě auta v levém pruhu a ta kolona právě z dálnice D5 je skoro na 25 minut a stále se prodlužuje už skoro ke karlovarské D6. Na okruhu pak je pomalý provoz také směrem z D1 na letiště. Právě před nehodou v protisměru u Ořechů se stojí už od Jesenice. Ucpává se pak v Praze třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu k Průmyslové, to je na půl hodiny, 25 minut se stojí také v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Navíc tam je stále ucpané i celé širší okolí, třeba Střížkov, Kobylisy nebo i Libeň směr centrum Prahy. Ucpává se i jižní spojka směr Smíchov a to od sjezdu na Pankrác za Barandovský most, je to na 20 minut. 20 minut se na příjezdu k Barandovskému mostu pak zdržíte i ve Strakonické a to od mostu Lahovického. A na dálnici D7, respektive na konci pražského okruhu, je ucpaný příjezd k letišti, zdržení od Evropské asi 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
4: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhodou.

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli se bude přednostně věnovat kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Ten ji včera podal kvůli sporu s vládou o účast na summitu NATO. Vláda v pondělí rozhodla, že prezident nebude součástí české delegace. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje chce do konce července vypsat nové výběrové řízení na rekonstrukci památkově chráněného mostu přes Labe v Nymburce. Říčany letos dají na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionu korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí, vybrali například vznik cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění pod

0: východu na Říčanském nádraží. Martin Nečas vyhrál 58. ročník ankety Zlatá hokejka. Útočník Coloreda ovládl anketu před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. A dnešní počasí bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silničáři a jejich barvelaky na obchvatu Čáslavy, pozor, ať do nich nevjedete. Předpokládám, že jsou vidět, jsou označeni, svítí a lak za nimi září novotou, ale raději v průběhu celého dne opatrně až do 18. hodiny a 30. minuty. Připomínám také nehody, které jsou z poslední doby, posledních pár minut. Nahlášené jsou třeba z okruhu 22. kilometr ve směru k dálnici D1. Po nehodě osobní auto a nákladní v pravém pruhu propojovací pruh nebo blokovaný je připojovací pruh od Chrášťan, velmi dlouhá kolona před dalšími problémy v Praze. Ano, už vidím třeba v Toužimské taky dopravní nehoda osobního auta a motocyklu a u Krenice na dálnici D5 na 12. kilometru ve směru do Prahy odstavená auta po nehodě, na místě jsou silničáři i policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Máme 2,5 minuty po půl deváté, pojďme na téma Vánoce.
0: Stalo se už tradicí, že z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí v Praze vyrábí studenti nábytek nebo jiné věci pro dobročinné účely. A co vyrobili letos, to řekneme už za chvíli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

uklvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Chyba hudebního dramaturga, to je mimo region, mimo náš kraj, střední Čechy, žádný Těšín, český Těšín. Hezky pojďme do hlavního města nebo středních Čech. Protože i reportáž tomu přímo vybízí. Měli jsme tu o Vánocích stromek na Staroměstském náměstí v Praze a z něj vznikl zahradní domek pro děti. Studenti střední odborné školy v Praze na Jarově vyrábí z pražských vánočních stromů nábytek na dobročinné účely. Tradičně letos se získali dar děti z azylového domu v Praze 4.
2: A je odemčeno a můžete rovnit.
3: Máme tady dveře, které jdou zamknout nebo zaklapnout.
4: Popisuje zahradní domek jeden z jeho autorů Filip Mucha. Na střední odborné škole Jarov je v prvním ročníku oboru truhlář.
3: Nejtěžší byla určitě střecha, prostě ji museli správně vyměřit. Hlavně ji tam usadit, protože je hrozně těžká. Stala jsem tam asi ve 6 lidech, to zvedla nahoru.
4: Domek je vysoký 2,5 metru. Studenti ho vyráběli v rámci odborných praxí. Celý proces trval asi 4 měsíce. Vysvětluje vedoucí truhlářského oboru na jarovské škole Radek Andrlík.
5: První bylo vlastně pokácení stromu, následně přišlo k rozřezání toho stromu a vysušení. A na základě toho jsme potom dostali zadání, že by bylo ideální udělat domeček.
4: Dřevo je natřené světle hnědou barvou, okna a dveře jsou bílé. Navíc mají jednoduché zamykání. Se stavbou proto pomáhali i studenti dalších oborů.
5: Zámečníci, sklenáři, pokrývači, všichni jsme se na tom podíleli a malíři vlastně udělali potom finální povrch.
4: Dodává Andrlík. Strom na Staroměstské náměstí loni připutoval z Ústeckého kraje. I tam se proto část dřeva v podobě výrobku vrátí, říká náměstek pražského magistrátu pro oblast infrastruktury Michal Hroza z TOP 09.
6: Symbolicky se vždycky snažíme vrátit kus toho stromu i do místa, kde rostl, a v letošním roce to bude do Lesné u Jiřetína pod Jedlovou a bude to lavička na odpočinek pro turisty, ale zároveň spojená s rozcestníkem.
4: Organizátoři vánočních trhů už teď hledají strom na letošní rok. Vyhlásili proto soutěž, kde lidé můžou posílat své tipy na konkrétní jehličnan. Vítěz soutěže získá finanční odměnu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: nalákat do pasti jménem Kinobus z Praha a Čakovice náměstí Jiřího Berana. Třeba dneska tam bude tanec s medvěděm. Jo, pozor, vstup na promítání je zadarmo, kapacita omezená, takže seznamování se na trávě s klíšťaty a vaší drahou polovičkou povoleno. Za chvíli Denisa Hergeslová, další středočeské typy ve 8:45 přináším další informace o tom, jak bude.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska modrá obloha a teploměr ukáže 31 maximálně a jestli uvidíte nahoře nějaký mrak, tak se jedná o nějakou mrakovou poruchu. A dál?
2: Meteo peklo je celku výstižný popis toho, co nás čeká, jak pro meteorology, tak pro každého, kdo musí být v takových dnech venku. Když se dívám na teploty, který bude dosahováno ve čtvrtek 34 stupňů Celsia, co by maximální hodnota ve středních Čechách, v pátek můžeme jít až k 36, v sobotu až k 38 stupňům a nejteplejší vychází neděle, kde tedy v předpovědi je 35 až 39 stupňů Celsia. Uvidíme, jestli modely pomaličkou upraví, přikloní se k té ještě třeba o stupeň teplejší variantě, anebo budou zůstávat u téhle hodnoty. Každopádně celé tohle období bude bez srážek.
0: Ano, slyšeli jste správně. V neděli možná, pokud se to správně přepočítá, 39. Potím se z toho jenom na to pomyslím.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno tak v Praze stále ranní silná špička na pražském okruhu z letiště na D1 jsou teď nehody na dvou místech. První je u nájezdu od Krášťan a z D5, tam se srazilo osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Další nehoda je pak o kus dál u sjezdu na Ořech, tam jsou dvě osobní auta v levém pruhu a ta kolona celkově je od karlovarské D6 asi na 30 minut. A 30 minut se popojíždí po okruhu také směr letiště od Jesenice k Ořechu. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu na příjezdu k Průmyslové, je to 30 minut, 15 minut se stojí také v Průmyslové od Českobrodské na spojku. Kolona je pak v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňán, čekejte 25 minut navíc, navíc ucpané je i širší okolí, třeba Libeň nebo také Kobylisy směr centrum. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, je to ve Strakonické na 20 minut od Lahovic, 20 minut se popojíždí po jižní spojice také od sjezdu na Pankrác a komplikace jsou pak na Barandovském mostu směr jižní spojka, tedy v opačném směru. Ve sjezdu na Podolí stojí nepojízdné auto v pravém pruhu, kolona je od Zlíchovského tunelu na 10 minut. A 15 minut naberete na magistrále z Pankráce do Legerovy za Nuselský most.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: No, jak pečovat o hodiny úplně jednoduše. Tady v případě našeho vysílacího studia v historické Karlínské budově v Praze stačí nemít opatlané prsty, ruce a nesát tady na ta skla všechna, která tady máme. Iveta Chlumská přijde do středočeského dopoledne hned potom, co odpije ódu na kulturu Denisa Hergeslová. 8:49, přeji pěkný den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat?
2: Mladí divadelníci z různých koutů republiky zamíří do Velvar. Od středy do neděle se tam uskuteční 23. ročník celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna. Festival nabídne inscenace středoškolských i vysokoškolských souborů, autorské projekty, divadlo poezie, pohybové i hudební divadlo. A pokud vás zajímá, čím žije nastupující generace divadelníků, vydejte se do Velvar. Vstup je zdarma. Vyrazte do Nymburka za Bohumilem Hrabalem a jeho výtvarnými přáteli. Místní vlastivědné muzeum ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje připravilo výstavu, která představuje tvorbu umělců spojených s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Nahlédněte do inspirativního světa přátelství mezi literaturou a výtvarným uměním a objevte díla osobností, které Hrabala provázely jeho životem i tvorbou. Výstava je pro velký zájem prodloužena až do 2. srpna. Sport, zábava a aktivní odpoledne pro celou rodinu vás od 16 hodin čeká v Nelahozevsi na fotbalovém hřišti. Koná se tu dětský sportovní den, který nabídne řadu soutěží, her a pohybových aktivit pro děti všech věkových kategorií. Malí sportovci si vyzkoušejí nejrůznější disciplíny a za splněné úkoly získají odměny. Nebude chybět pěna, skákací hrad a možnost občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Před dovolenou bez cestovní kanceláře by si lidé měli důkladně prověřit ubytování. Na úpravu reklamy v centru Kolína dostanou podnikatelé příspěvek od města. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Při letní dovolené s cestovní kanceláří mají lidé nárok na slevu, pokud podmínky zájezdu neodpovídají smlouvě. Týká se to například pokoje nebo podmínek v hotelu. V případě, že lidé cestují bez cestovní kanceláře, měli by si ubytování ještě před nákupem prověřit. Podle Ondřeje Tichoty z Evropského spotřebitelského centra se vyplatí například sledovat recenze na portálech, které ubytování poskytují.
3: Podívat se i na mapu, kde se konkrétně daný objekt nachází a podívat se třeba na fotky z dané ulice, jestli ta budova skutečně existuje, vypadá tak, jak je prezentována.
2: Jakékoliv problémy by lidé podle Tichoty měli řešit přímo s pronajímatelem ubytování, případně zákaznickou podporou daných platform. Pokud například neuspějí při vyjednávání o slevě nebo o náhradním ubytování, tak může pomoct právě Evropské spotřebitelské centrum. Kolínská radnice poskytne podnikatelům dotaci na úpravu reklamy v historickém centru. Podmínky podpory se budou řídit novým manuálem dobré praxe reklamy. Město na příspěvky vyčlenilo 150 tisíc korun. První zájemci by mohli o podporu žádat v červenci, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
4: Pokud podnikatelé, kteří tady mají třeba provozovny, chtějí nějak skultivovat svoje výkladce, polepy nebo takové ty výstrče, které mají směrem do ulice, tak město za podmínek, které jsou v tomto manuálu, jim na to dotačně přispěje.
2: V pražské Ruzyni vznikne třetí nejdelší murál v Evropě. Víc než 700 metrů dlouhá betonová stěna v ulici Vlastina se promění ve venkovní galerii. Slavnostní odhalení plánuje vedení Prahy 6. na 30. června, popisuje mluvčí městské části Marek Zeman.
5: Murál Ruzyně přináší na zeď o délce 700 metrů v ulici Vlastina 30 uměleckých děl od předních jmen české i zahraniční street artové scény.
2: Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dal jako první gól už na 6. mistrovství světa. Dvěma brankami pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Anglie remizovala s Ghanou 0-0 a Kolumbie zvítězila nad Demokratickou republikou Kongo 1-0.
1: Počasí.
2: Bude jasno až je skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 až 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, pomaleji se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je navíc nehoda, dvě auta v levém pruhu, zdržení asi 30 minut. Na dálnici D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, u Zdib na 1. kilometru je omezení do jednoho pruhu a kolona ze 4. kilometru asi na 20 minut. A na silnici 7 mezi Prahou a Chomutovem na obchvatu Slaného u odbočky na Smečno stojí nepojízdné auto, projíždí se a zdržení skoro 25 minut, hlavně směrem na Prahu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy. A před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Já vám přeji krásný 25. červnový den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A i v něm samozřejmě hodně pohody a dobré nálady, bezkonkurenční muzika, ta je připravena. Jaké menu vám tedy nabízíme? No, Lucí Bílou, Petru Janu, Ivetu Bartošovou, Babiho Daňka a další. A taky si za chvíli připomeneme zajímavou sbírku dámských kabelek. Tu postupně vytvořila architektka Zuzana Ilinčevová. A samozřejmě vy se dnes budete opatrovat zrovna tak, jako v těch předešlých dnech, protože teploty, ty nám budou stoupat.

0: kapela Scorpions na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, 15 minut po deváté. Ještě jednou vám přejeme krásnou středu 24. června. No a Zuzana Ilinčevová je architektka, její cit pro tvary a zpracování obyčejných věcí i před léty přivedl ke sbírání dámských kabelek. Postupně se její sbírka kabelek rozšířila až na 430 exponátů nejrůznějšího zpracování od konce 19. století až po současnost. O své vášni si před časem povídala s kolegyní Markétou Vejvodovou.
1: Paní Ilinčevová, dnes máte ve sbírce téměř 450 exponátů. Víte, sbírat se dá cokoliv. Proč právě kabelky?
2: Já jsem se rozhodla sbírat kabelky právě proto, že sama jsem těch kabelek měla hodně a pochopila jsem, že musím sbírat něco, co bude sice menší, ale bude krásný.
1: Jinými slovy, vy jste cíleně chtěla vybudovat nějaký koníček. Teď jste mi vlastně začala ukazovat jednu kabelku, která připomíná psaníčko. Až mě překvapuje, jak je miniaturní.
2: Ta velikost těch kabelek sbíraných je podle naší doby hrozně malá. Byly tam jenom základní věci jako kapesníček, zrcátko a hřebínek. A většinou ty kabelky byly ploché, takže tam nebyly předměty, které by byly většího jako rozsahu nebo velikosti, takže se jim to tam všechno vešlo.
1: Vy jste ale architektka, takže si určitě velice všímáte těch tvarů. Jsou tady nějaké zvláštní spojitosti, které nám, co nejsme posvěcení architektů, unikají?
2: No, jsou to tvary, které jsou víceméně vidět třeba na stavbách a ty tvary obkreslují třeba barokní tvar okna nebo půdorys nějaké sakrální stavby a jsou v každém případě zvláštní, protože ty kabelky byly vyráběny jako jeden model, nebyla to sériová výroba a bylo to vyráběno všechno ručně. Takže mají i kouzlo toho řemesla a toho krásného vypracování, jak zvenku, tak vevnitř.
1: A to jsou všechno věci, které vás jako architektku musí velice oslovovat.
2: Ano, přesně tak.
1: Já na vás prozradím, že máte ale velkou kabelku na kabelky a že jste v této velké kabelce přinesla asi 20 malých exponátů. A to jsou určitě kabelky, které jste pečlivě vybírala pro naše natáčení. Tak já myslím, že byste nám je měla krátce představit.
2: Já vyberu tady tu první červenou. Tuhle tu kabelku zcela výjimečně jsem dostala, aniž byla používaná. Jo, to se málo kdy stává. Většina těch kabelek je nošená. A tohle to je ze 60. až 70. let. Je vyrobená v Itálii, má krásnou červenou nabarvenou kůži a je tam první zip, který je vlastně z umělý hmoty.
1: Ovšem, co ten lidský rozměr? Každá kabelka někomu patřila. Počítám, že v kabelkách se zapomínají různé předměty, že i tady asi můžete zároveň otevírat ztráty nálezy.
2: No, to bych mohla, ale většinou v té kabelce to nechávám, protože je to vlastně, jak vy říkáte, ten otisk té majitelky. Jo, že je tam třeba obrázek, nebo jsou tam ty zrcátka, nebo jsou tam ty hřebínky, nebo je tam lístek z koncertu, nebo z divadla. To jsem našla jako nejvíc.
1: Od sbírky kabelek paní Zuzany Ilinčevové, Markéta Vejvodová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že příspěvek najdete i na našem webu, včetně fotografií, tak se podívejte na stránky www.středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Víte, jak funguje charitativní obchůdek? Za chvíli vás vezmeme do toho v Benešově. Původní začátkem února vyhořel. Teď ho charita otevřela v nových a taky větších prostorech. Počkejte si na naši reportáž.

0: děti.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: S láskou nám zpívala Petra Janů na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy s dobrou vůlí, také úmyslem. A můžete zajít do Benešova, začal totiž znovu fungovat charitativní obchůdek. Lidé do něj můžou nosit věci, které nepotřebují, ale někdo jiný je ještě využije. A původní prostory v Dukelské ulici začátkem února zničil požár. Nový obchod lidé najdou v Pražské ulici. Aby se neštěstí neopakovalo, místu požehnal farář.
1: Žehnej všem, kdo sem budou přicházet. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
2: Tak moc děkuju panu faráři, že nám obchůdek požehnal, protože si plně uvědomuju, že jsme ten minulý požehnat nedali a nedařilo se nám tak, jak by se nám dařit mohlo a mělo.
3: Poděkování předává ředitelka Charity Vlašim, která zároveň provozuje ten charitní obchůdek, Daniela Laloučková.
2: Jsem moc ráda a děkuju za tu nabídku městu Benešov, že vlastně nám poskytli takhle nádherný prostory.
3: Paní ředitelko, pojďme připomenout, jak moc je důležitý charitní obchůdek.
2: Strašně moc. Má spoustu směrů. Obrací se na nás lidi s tím, že jim je líto něco, co vlastně s láskou kupovali někomu, kdo už třeba není a chtěli by to ještě někomu darovat. Vlastně někteří lidi jim věci už nejsou, ale přesto je přece škoda věci, které slouží, ještě vyhazovat. Potom vlastně je to místo, kam si můžou lidi, kteří zrovna jsou v nějaký tíživý situaci, si dojít. Buď jim to můžeme vydat zadarmo, anebo vlastně si to můžou za nějaký minimální obnos koupit. A když je milá obsluha, tak vlastně dochází k takový komunitnímu místu setkávání.
3: Štěpánka Moravcová nás jde provést novým charitním obchůdkem. Vy jste působila i v tom původním.
4: Ano.

0: 3 roky.
1: Když se stalo to, že vám to vyhořelo, tak jaké to pro vás bylo?
2: No, bylo to takový, že jsme z toho byli hrozně zklamaný, jo? Že jsme tam jako pracovali ještě jako celý den a večer vlastně jsme se to dozvěděli.
1: A všechno přišlo vniveč tady?
2: Jo, protože to bylo zničený od toho kouře a mastný takový ten povlak.
1: No a já mám pocit, když jsem byla v tom původním a teď jsem tady, že to tady máte takové vzdušnější, prostornější, určitě, že jste si polepšili?
2: Určitě jsme si polepšili. Jo, máme to tady rádi.
1: Co tady teda lidé najdou? Co všechno tady je?
2: Tak u nás najdete dámskou módu, legíny, tři čtvrťáky a tady máme jako hračky, ale těch ještě moc nemáme. To bychom docela uvítali, kdyby někdo dnes hračky.
1: A tamhle, když se otočíme, tak tam vidíme také nějaké drobné kuchyňské vybavení, ano, hrnečky, vázičky.
2: I kočárek. Na děcko máme.
1: A musím říct, že je moc pěkný. Teď v něm teda odpočívá obrovský slon.
2: Ano. Tady máme domácí potřeby. Najdete jako všechno možné, že teď třeba tady máme krásný kávovar, skleničky, kořenky.
1: A na závěr akce přichází taky slavnostní přípitek z Benešova, Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Shakespeare ve své nejhravější podobě. Záměna dvou párů identických dvojčat, nedorozumění a jeden pořádný kolotoč omylu. Taková je letošní novinka letních shakespearovských slavností Komedie omylu. Dnes má premiéru na Pražském hradě a my vás tam pozveme už za chvíli.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 9:45, krásné středeční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Přesně na tom stojí zápletky komedie Omylu Williama Shakespeara. Jeho slavnou frašku dnes v premiéře uvedou letní shakespeareovské slavnosti na Pražském hradě. Nejvyšší purkrabství se promění ve starobylé Sarakusy.
1: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie Omylu první zkušeností s letními shakespeareovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
1: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo.
2: Na letních shakespeareovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
3: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
2: Marek Adamčík stvární v komedii Omylu Antifola Efeského jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
3: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co a tady, co samozřejmě je úplně z jiného času.
2: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespeareovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
4: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaliční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
2: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespeareovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že představení v rámci letních shakespeareovských slavností na Pražském hradě začínají o 8:30 večer.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Stalo se už tradicí, že z vánočního stromu ze Staroměstského náměstí v Praze vyrábí studenti nábytek a další věci pro dobročinné účely. Co vytvořili letos a co tvořili vůbec poprvé, tak to prozradíme po 10:00 hned po zprávách s Tamarou Kocourkovou. Nenechte si to ujít a krásný den všem.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Hasiči v Mladé Boleslavi chtějí rozšířit síť plnících míst pro cisterny. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
3: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, to považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. V Mladé Boleslavi by mohla vzniknout další místa pro plnění hasičských cisteren vodou. Hasičům pomáhají zkrátit dojezdy k zásahům i samotné hašení. Naplnit cisternu tam zvládnou asi pětkrát rychleji než u klasických hydrantů, pokračuje ředitel mladoboleslavských hasičů David Bárta.
4: V Mladé Boleslavi jsou dvě plnící místa. V rámci pokrytí by se hodilo ještě jedno třetí, což jsme uvažovali o kosmonosích, takže v rámci nějakého vyjednávání je potřeba k tomuhle dojít. A vlastně další se buduje teď aktuálně v Mnichově Hradišti a pod dozorem Mnichova Hradiště projektuje. Teď ve fázi projektu Benátky nad Jizerou.
2: Říčany letos dají na projekty v participativním rozpočtu na přeměnu města 5,5 milionu korun. V anketě hlasovalo přes 1000 lidí. Vybrali například vznik pohodové cesty mezi tamními rybníky nebo důkladné vyčištění podchodu na říčanském nádraží. Nejvíc hlasů dostal návrh na přípravu studie, která by posoudila možný vznik jižního obchvatu města, konkrétně mezi Širokou a Říčanskou ulicí. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu mistrovství světa a proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. Jinak by museli čekat na ostatní výsledky. Češi zatím získali na šampionátu jeden bod, i když v zápasech pokaždé vedli, jejich výkony ale nebyly ideální, zejména v mezihře a útočné činnosti, pokračuje reprezentační trenér Miroslav Koupek.
5: My musíme zlepšit práci s míčem, to jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu, pokud se na mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán, my takhle hrát nechcem. Nikdo toho hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času.
1: Počasí.
2: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 až 31 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalej se jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 25 minut. A na dálnici D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U Zdib kolona ze 4. kilometru vás drží asi na 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy v 10 a s vámi je dál středočeské dopoledne a Iveta Chlumská.
6: A jsem s vámi ráda, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A i v této hodině nabízím příjemnou muziku Mekyho Žbirku, také kapelu Black Milk, nebo dívčí uskupení Black Milk, a Karla Gotta, Rangers a další. Nad takovým klasickým táborákem nemusíte opékat jenom legendární špekáčky. Podrobnosti prozradí Jarka Vykoupilová v dnešních babských radách. A stalo se už tradicí, že z vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze vyrábí studenti nábytek a také další věci pro dobročinné účely. Co vytvořili letos a tvořili to úplně poprvé, vám povíme za chvíli.
1: Střed- středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Zajímá vás, co vzniklo z vánočního stromu, který stál na Staroměstském náměstí? Pokud ano, tak my vám to prozradíme. Vznikl z něho zahradní domek pro děti. Studenti střední odborné školy v Praze na Jarově vyrábí z pražských vánočních stromů nábytek na dobročinné účely tradičně. Letos získali dar děti z azylového domu v Praze 4.
1: A můžete dovnitř.
2: Máme tady dveře, které jdou zamknout nebo zaklapnout.
3: Popisuje zahradní domek jeden z jeho autorů Filip Mucha. Na střední odborné škole Jarov je v prvním ročníku oboru truhlář.
2: Podlaha je z OSB desek. Dále tu máme otevírací okna, dvě lavičky, střechu, všechno, co klasický domeček má. Nejtěžší byla určitě střecha, prostě ji museli správně vyměřit. Hlavně ji tam usadit, protože je hrozně těžká. Stál jsem tam asi ve 6 lidech, to zhruba nahoru.
3: Domek je vysoký 2,5 metru. Studenti ho vyráběli v rámci odborných praxí. Celý proces trval asi 4 měsíce. Vysvětluje vedoucí truhlářského oboru na Jarovské škole Radek Andrlík.
4: První bylo vlastně pokácení stromu, následně přišlo k rozřezání toho stromu a vysušení. A na základě toho jsme potom dostali zadání, že by bylo ideální udělat domeček. A v momentě, kdy nám vlastně přišel smrk vysušený, tak jsme se pustili do výroby.
3: Dřevo je natřené světle hnědou barvou, okna a dveře jsou bílé. Navíc mají jednoduché zamykání. Se stavbou proto pomáhali i studenti dalších oborů.
4: Je to koprodukce všech stavebních řemesel, zámečníci, sklenáři, pokrývači. Všichni jsme se na tom podíleli a malíři vlastně udělali potom finální povrch.
3: Dodává Andrlík. Strom na Staroměstské náměstí loni připutoval z Ústeckého kraje. I tam se proto část dřeva v podobě výrobku vrátí, říká náměstek pražského magistrátu pro oblast infrastruktury Michal Hroza z TOP 09.
5: Symbolicky se vždycky snažíme vrátit kus toho stromu i do místa, kde rostl, a v letošním roce to bude do Lesné u Jiřetína pod Jedlovou a bude to lavička na odpočinek pro turisty, ale zároveň spojená s rozcestníkem.
3: Organizátoři vánočních trhů už teď hledají strom na letošní rok. Vyhlásili proto soutěž, kde lidé můžou posílat své tipy na konkrétní jehličnan.
5: Platí pravidla jako vždycky, musí to být strom, který by byl stejně skácen. Musí to být jako vždycky strom, který vyrostl v Česku a který je vyšší než 23 metrů.
3: Své tipy můžou lidé posílat do 15. září. Vítěz soutěže získá finanční odměnu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Nad klasickým táborákem nemusíte opékat jen legendární špekáčky. Přesvědčí vás o tom už za chvíli v Babských radách Jarka Vykoupilová. Tak si počkejte. Teď Meky Žbirka a pozdry.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Kapela Monkeys dohrála, dospívala za 11:30. Plánujete, že si uděláte taky třeba táborák a nemáte špekáčky? Nevadí, stačí napíchnout bramboru, rohlík a dokonce třeba i marshmallow. A podrobnosti k tomu má Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané skořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 24. červnový den máme, jaký byl v minulosti, tak to se dozvíme z kalendária od Petra Jungmana už za chvíli. A do té doby nabízíme příjemnou muziku, činasky, Václava Neckáře, taky Marie Rutrovou.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Píseň Slovenský klín a minuta po 10:45. Dívám se do kalendáře. 24. červnový den máme. Jméno Jan nám ozdobilo kalendář. Patří těm nejpříjemnějším, nejužívanějším českým jménům. Dokazuje to jeho vysoká popularita. Hebrejské jméno s bohatou tradicí dává svým nositelům prostor být téměř kýmkoliv. Tak Janové, Jenové, Honzíčkové, Honzíkové, my vám přejeme všechno jen to nejlepší. Zpěvačka Helena Vondráčková, spisovatelka, překladatelka Alena Morštajnová, moderátor Honza Musil nebo herec Daniel Krejčík slaví den narozeninový. Všem oslavencům všechno nejlepší od Českého rozhlasu Střední Čechy a další události připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. A Honzíků tu máme přes 290 tisíc. Kolik jich znáte vy? Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Zatčené fašisté popravili na zámečku v Pardubicích 33 osob. 11 dětí skončilo v koncentračním táboře. Ze všech obyvatel Ležáků přežila v německé rodině jen dvojice sester Šťulíkových. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety v spouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A za 10 minut, tedy úderem 11. si můžete poslechnout další zprávy, které pro vás chystá Tamara Kocourková. No a co vám nabídneme po 11. třeba informaci o tom, že rozhlednou roku 2025 se stala rozhledna Babylon v pražských Nebušicích. A podrobnosti přineseme, tak si na ně počkejte.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Prezident Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, pomohlo by mu k cestě na summit. Policisté obvinili muže, který byl včera se zbraní u učiliště v Čelákovicích. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel požádal Ústavní soud o předběžné opatření, které by mu umožnilo jet na summit NATO. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková-Sedláčková. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Pavel včera podal kompetenční žalobu. Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace považuje za mimořádně nešťastný krok a omezení ústavních pravomocí. Od svého nástupu do funkce se dosud zúčastnil všech aliančních summitů. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnevajzová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3 leté vězení. Nový zahradní domek můžou využívat děti z azylového zařízení v Praze 4. Studenti střední odborné školy Jarov ho vyrobili ze stromu, který stál o vánoční trzích na Staroměstském náměstí. Ze zbylého dřeva vyrobili lavičku s turistickým rozcestníkem. Ta poputuje do Jiřetína pod Jedlovou v Ústeckém kraji, kde strom vyrostl. Pokračuje vedoucí azylového domu pro rodiny s dětmi v Praze 4 Dagmar Jelínková.
4: My jsme měli možnost ve spolupráci se střední odbornou školou si vybrat, jaký prvek na tu zahradu, nebo případně nemuselo to být vlastně do exteriéru, ale případně do interiéru si chceme nechat zhotovit. Takovéhle nějaké zázemí pro hru, odpočinek nám tady chybělo, něco jako je takovýhle domeček. Sport.
3: České golfistky se chystají na domácí zastávku Ladies European Tour. Turnaj Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát od pátku do neděle v Berouně. Na víkend podle předpovědi čekají hráčky vysoké teploty kolem 35 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho velké obavy nemá.
5: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
3: V Berouně se představí česká špička s výjimkou Kláry Davidson-Spilkové, která se předem omluvila z rodinných důvodů.
2: Počasí.
3: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. V koloně se jede od Rudné ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově provozem asi na 20 minut pro osobní auta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u Zdib na 1. kilometru pracují silničáři v levém pruhu a kolona začíná za sjezdem na Kralupy na 4. kilometru. Celkově zdržení na 15 minut. A ještě dálnice D10 na průtahu Mladou Boleslaví směrem do Prahy u Bezděčí na 42. kilometru je omezení a kolona je od sjezdu na Boleslav centrum asi na 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pokračuje středočeské dopoledne, s vámi je stále Iveta Chlumská.
6: Teploty nám stoupají i přesto, mějte moc hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
4: Schladíme vás příjemnou muzikou, co říkáte. Peter Kent, Marta Kubišová, Petr Novák a další tu budou. Včera jsme vás vzali na samozběr do Břežan u Českého Brodu. Dnes se vydáme směrem na Mělník. Naše reportérka totiž zamířila na farmu Vraňany. Podrobnosti přineseme. No a taky se dozvíte, že rozhlednou roku 2025 se stala rozhledna Babylon v pražských Nebušicích. Autorkou návrhu je studentka architektury.

0: Skvělý Peter Kent nám dospíval, 13,5 minuty máme po 11. No a teď se dozvíte, že anketa Rozhledna roku, pořádaná klubem Přátel Rozhleden, každoročně oceňuje nejlepší nově postavené vyhlídkové stavby v České republice. Hlasující veřejnost vybírá vítěze z nových přírůstků předchozího roku, už od roku 2014. Rozhlednou roku 2025 byla vyhlášena Rozhledna Babylon v pražských Nebušicích. Zajala si ji prohlédnout i naše redaktorka Jolana Nováková.
1: 8 metrů vysoká Rozhledna Babylon tady v severním cípu pražských Nebušic má přibližně tvar do spirály stočeného listu papíru. Když vystoupám po schodech nahoru, vidím odtud na Prahu, na okolní přírodu, na naučnou stezku okolím Nebušic, na koníky v ohradě. No a když zvednu zrak, tak vidím taky letadla, která tudy z Ruzyně letí tak nízko, že si na ně téměř můžu sáhnout. A vím taky, že Nebušická rozhledna byla postavená podle návrhu studentky Fakulty architektury ČVUT Venduly Hladoníkové. Vedoucí ateliéru, který studentům zadání předložil, je profesorka Hanaseho a za tou teď zajedu na fakultu. Paní profesorko, projekt Rozhledny, ten vznikl pod heslem Navrhni a postav. Je to tak, vidíte?
2: Je to tak, zkoušíme to už od roku 2010, že se přihlásí studenti na jeden typ projektu a musí tu drobnou stavbu vymyslet, naprojektovat a pak ještě sami zrealizovat a to všechno během jednoho semestru, takže je to potřeba dobře připravit a sehnat někoho, kdo by to chtěl a zaplatil a my potom to musíme stihnout všechno za jeden semestr dotáhnout do začátku až do konce.
1: A fakt studenti přiloží i ruku k dílu?
2: Účel té hry je, aby to naopak jako co nejvíc sami zrealizovali.
1: To jim asi hodně pomůže, když si pak dokážou představit, co to všechno obnáší a když se vrátí potom na začátek a začnou vymýšlet a kreslit, tak už tu zkušenost vlastně mají v hlavě a v rukách.
2: To je přesně ono, o co nám jde, že si říkáme, že je důležité, aby zakopli o vlastní nohy a pak nevymýšleli nějaké nesmysly, protože už dobře vědí, co to je za trápení úplně jednoduché věci dotáhnout až do konce.
1: Abychom to rozhlednu nějak popsali. Má nějakou nosnou konstrukci, ta je z čeho?
2: Nosná konstrukce nebo jádro toho rotačního útvaru, řekněme, je z železobetonu a na něj jsou kotvené dřevěné nosníky vertikální a ty nesou potom schodiště.
1: Z rozhledny Babylon je vidět na nedalekou vyhlídku Nebušické oko. Ta vznikla taky z nápadu a rukou vašich studentů.
2: Oko je naše milovaná vyhlídka a to bylo to původní místo, které nám obec Nebušice nabídla a jeden z těch návrhů právě měl tvar oka a my jsme říkali, jo, to je přesně ono a ještě má to tenhle tvar, tak by se to mohlo i kolíbat jako houpací křeslo. Akorát, že to váží 2,5 tuny, takže to jako musí být skupina dost silných lidí, kteří to umí uvést do pohybu.
1: Příjemnou procházku přeje Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že rozhlednu nechala vybudovat Nebušická radnice. Stavba vyšla asi na 3,5 milionu korun a většinu peněz prý radnice získala od dárců. Inu, vyzkoušejte oboje, pokud do pražských Nebušic zavítáte. Vyhlídka Nebušické oko a rozhledna Babylon od sebe leží, či stojí jen pár set metrů. Taky dodám, že reportáž, článek a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Včera jsme vás vzali na samozběr Dobřižan u Českého Brodu. Dnes se vydáme směrem na Mělník. Naše reportérka totiž zamířila na farmu Vraňany. Ta je hlavně známá svým samozběrem jahod. Nechybí ale ani další plodiny. Jaké? Prozradíme za chvíli. Tak si na to počkejte. Teď Krištof a plán.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Sníčku.

Klartext.

0: země.
1: Farma Vraňany na Mělnicku patří k těm známějším místům samosběru v Česku. Každoročně tam zamíří tisíce návštěvníků. Ti si během sezóny můžou na polích nazbírat různé druhy ovoce i zeleniny. Jak letošní sezóna probíhá a co všechno farma nabízí, to nám teď řekne reportérka Elena Chomátová. Elen, přeji hezké, velmi horké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Co si tedy ve Vraňanech můžeme nazbírat? Jak to teď na místě vůbec vypadá?
2: Tak ve Vraňanech ještě stále probíhá samosběr jahod, ale od 20. června se k tomu přidal i samosběr česneku, samosběr hrášku a cibule. Teď okolo 30. června se budou zveřejňovat také termíny na samosběr meruněk a okurek. Dle slov jednoho z pracovníků by samosběr meruněk mohl začít už do 14 dnů. Záleží ale na počasí, je proto třeba sledovat jejich stránky, kde se termíny zveřejňují. Zveřejněné jsou tam i typy, jak ovoce a zeleninu správně trhat. Například pokud se rozhodnete sbírat česnek, vytahujte ho opatrně i snatí. Po sběru byste ho měli pak dosušit nejlépe na vzdušném, stinném a suchém místě. Cena za česnek je 100 korun do 1 kila a třeba cena hrášku je 70 korun za kilo. Otevírací doba je tedy od 8 do 18 hodin. Já jsem tady teď přímo u pole a navzdory sluníčku a počasí, tak je tady poměrně dost lidí i teď okolo té 11:30. Koukám, že samosběr je vybaven i mobilními toaletami, akorát tedy připomenu nebrat na samosběr svoje mazlíčky, ty mají v

0: vstup zakázán. Jinak musím říci, že vraňany jsou dost přizpůsobeny i dětem. Ty si tu mohou zaskákat na trampolíně, je tu pro ně k dispozici prolézací hrad, prolézačka ve tvaru jahody. No a kromě toho je tu i bistro, kde samozřejmě nechybí ovocné knedlíky, ovocná zmrzlina i různé osvěžující pití. Takže pokud byste chtěli spojit samozběr i s nějakým vyžitím, tak právě vraňany by mohly být fajn volbou.
1: Ellen, prodávají se tam i nějaké výrobky z plodin, které právě ve Vraňanech pěstují?
0: Ano, ve Vraňanech mají skutečně široký výběr výrobků z plodin, které si tu sami pěstují. Od roku 2020 je tu dokonce otevřená moštárna. Mošt samozřejmě pochází z ručně pěstovaných jablek a dokonce tu mají i mošt z jahod. Kromě moštu si tu můžete zakoupit také sirupy a šťávy a nechybí tu samozřejmě ani jahodové džemy a různé zavařeniny.
1: Jak je to na místě s parkováním, pokud někdo jede hromadnou dopravou, a jak daleko je tedy ta nejbližší zastávka k farmě?
0: Pokud se rozhodnete vyrazit do Vraňan autem, tak můžete zaparkovat přímo u samosběru. Tady je totiž až 200 parkovacích míst. Samozřejmě pokud chcete větší klid jak na samosběr i parkování a samotnou cestu, je ideální vyrazit nějaký den v týdnu. No a pokud se rozhodnete pro cestu hromadnou dopravou, tak nejbližší zastávka je vlaková zastávka Mlče Chvosty. Ta je odsud vzdálená asi 500 metrů, takže nějakých 10 až 15 minut chůze.
1: Z farmy Vraňany na Mělnicku se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti za to děkujeme, hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Jiří Korn, co by Robinson na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Na 23. ročník celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna, do Nymburka za Bohumilem Hrabalem nebo za Sportem a zábavou vás teď pozve Denisa Hrgeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Mladí divadelníci z různých koutů republiky zamíří do Velvar. Od středy do neděle se tam uskuteční 23. ročník celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna. Festival nabídne inscenace středoškolských i vysokoškolských souborů, autorské projekty, divadlo poezie, pohybové i hudební divadlo. A pokud vás zajímá, čím žije nastupující generace divadelníků, vydejte se do Velvar. Vstup je zdarma. Vyrazte do Nymburka za Bohumilem Hrabalem a jeho výtvarnými přáteli. Místní vlastivědné muzeum ve spolupráci s galerií Středočeského kraje připravilo výstavu, která představuje tvorbu umělců spojených s jedním z nejvýznamnějších českých spisovatelů. Nahlédněte do inspirativního světa přátelství mezi literaturou a výtvarným uměním a objevte díla osobností, které Hrabala provázely jeho životem i tvorbou. Výstava je pro velký zájem prodloužena až do 2. srpna. Sport, zábava a aktivní odpoledne pro celou rodinu vás od 16 hodin čeká v Nelahozevsi na fotbalovém hřišti. Koná se tu dětský sportovní den, který nabídne řadu soutěží, her a pohybových aktivit pro děti všech věkových kategorií. Malí sportovci si vyzkoušejí nejrůznější disciplíny a za splněné úkoly získají odměny. Nebude chybět pěna, skákací hrad a možnost občerstvení. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.
0: A zbývá jen dodat, že za 11 minut tu bude 12. hodina. Polední zprávy chystá je pro vás Tamara Kocourková. Po 12. chystáme hodinu příjemné muziky. I dnes k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Vy si nechte chutnat, pokud jdete na oběd. No a jinak příjemný poslech všem.

že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Česko zažije o víkendu extrémní vedra, teploty se přiblíží 40. Policie ztotožnila asi 100 lidí, kteří vpadli na hřiště při utkání Sparty a Slavie. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné poledne. Česko čeká rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslova.
5: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
4: Lidé by v horkých dnech měli dodržovat pitný režim a omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání platí taky výstraha před požáry, a to hlavně na jihu Moravy. Policisté znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slavie v pražském Edenu. Podle policie jsou už dvě osoby obviněné z výtržnictví a jedné z nich hrozí i odnětí svobody kvůli vyhrožování. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
6: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě ztotožnit několik osob, které byly maskované a použily pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
4: Kolínská radnice poskytne podnikatelům dotaci na úpravu reklamy v historickém centru. Podmínky podpory se budou řídit novým manuálem dobré praxe reklamy. Město na příspěvky vyčlenilo 150 tisíc korun. První zájemci by mohli o podporu žádat v červenci, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
7: Pokud podnikatelé, kteří tady mají třeba provozovny, chtějí nějak zkultivovat svoje výkladce, polepy nebo takové ty výstrče, které mají směrem do ulice, tak město za podmínek, které jsou v tomto manuálu, jim na to dotačně přispěje. Sport.
4: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním hráčem, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0 dvěma góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0 a Anglie remizovala s Ghanou 0-0.
3: Počasí.
4: Bude jasno až skoro jasno a odpolední maxima mezi 28 a 31 stupni. A jak už bylo řečeno, do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro celou republiku, a to pro dnešní i zítřejší odpoledne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je zastavený provoz v omezení na mostě Šmejkalka. V zúžení na 23. kilometru se srazily dva kamiony a nedá se projet. Poslední možné jsou sjezdy na Velké Popovice na 15. kilometru a také na Benešov na 21. A na dálnici D10 na průtahu Mladou Boleslaví směrem do Prahy u Bezděčína na 42. kilometru je omezení. Fronta má asi kilometr a zdržení je zhruba na 5 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po poledních zprávách už jsou tady vaše písničky se vzkazem. S vámi je stále Iveta Chlumská.
8: Já vám přeji hezké poledne.
3: Písničky se vzkazem.
8: A ochladíme vás příjemnou muzikou. Pokud nemusíte, nechcete vycházet ven raději, tak učiňte tedy, zůstaňte někde doma ve stínu a každopádně v naší společnosti. Já mám přichystanou příjemnou muziku, stačí k tomu dodat vaše vzkazy a vy je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04 a to ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese střednícechy.rozhlas.cz.
3: Písničky se vzkazem.

A my ticho rozhodně nebudeme, protože je tu hodina příjemné muziky a k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Mám tu před sebou hned první a je to vlastně hudební gratulace pro našeho kolegu Vašíka k jeho významnému životnímu jubileu, 50. narozeninám. Milý Vašíku, ať si stále tak optimistický a rozdáváš radost kolem sebe a spoustu dalších úspěšných let s námi na pracovišti. To ti z celého srdce přejí děvčata z fakturace a my se rádi připojíme. Zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky, ať máte na rozdávání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Sandra nám dospívala, my tu máme stále písničky a vaše vzkazy. Klidnou středu plnou pohody v tento horký den přeji vám do studia. Dnes mají svátek Honzíkové a tak tomu vašemu Honzovi Macounovi a Honzovi z Vlkavy přeji vše nejlepší. Napsala Veronika z Rakovníka a my se rádi připojíme. Honzové, užijte si svůj dnešní den, jak jen nejlépe to půjde. Všechno nejlepší.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky se vzkazem.
1: A u nás pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Píšete mi, Iveto, zahrajte pro radost Janičkám, Jarmelkám, Veronice, Libušce, Liběnce, Aničkám, Květě s Romanem, Jarce, Maruškám, Drahušce, Stáně, Světlance, Jindřišce a všem dalším posluchačům. Přeji si Janiny.

0: Písničky se vzkazem.
1: 1:05 stále na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy pokračují písničky. Přidám další vzkaz. Přejeme všechno nejlepší k svátku všem Janům, Honzům a Honzíkům a zdravíme všechny pracovníky a posluchače našeho milého rádia. Napsali Hanka a Jiřinka.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ještě stále vám hrajeme, přidávám další vzkaz k písni pro dobrou pohodu Aničce z Kutné Hory, taky Pečinkovým, Janinám, Jarce z Kladna, Květě, Romanovi, Maruš z Dendovi, Drahušce, Světle, Jindře, Líbě, Svendy. Píseň posílají Stáňa a Alča.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Tady se ví, co Bůh chystá.
1: Ještě jeden vzkaz od vás tu mám. Dobrý den k vám do studia. Rádio nám vyhrává, ať svítí slunce či nikoli. A tak zahrajte pro všechny věrné posluchače. Z díky napsala babi Jarka z Kladna. Není zač, zdravím, přeji hezké dny.

Žádná jiná, Radek Tomášek na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Když se dívám na hodiny, za 8 minut tu budeme mít 13. hodinu. Samozřejmě se chystají další zprávy s Tamarou Kocůrkovou a hostem Alex Minářové bude po 13. hodině zpěvačka Heidi Janku. Novida, muzicírovat se bude dál. Mějte krásný den, opatrujte se a zítra naslyšenou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeské kulturní léto je v plném proudu. Od června do září ožívají muzea, památníky, galerie i skanzeny ve středních Čechách, koncerty, divadlem, letním kinem, operou, baletem i programem pro děti. Vyberte si, kam letos vyrazíte za kulturou i zážitky. Kompletní program najdete na www.středočeskekulturnileto.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Středočeští hasiči zasahují u požáru v areálu Kladenské tepelné elektrárny. Roste počet mrtvých na silnicích, policie proto nabádá před cestami na prázdniny k větší opatrnosti a dodržování pravidel. Bude slunečno a velmi teplo, naměříme až 31 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné odpoledne. V areálu tepelné elektrárny v Kladně hořela technická místnost. Na místě zasahuje 11 hasičských jednotek, kteří prostor odvětrávají. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči původně vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4, poté ho ale snížili na první, říká mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrova.
2: Jsme měli nahlášený požár u sila v tepelné elektrárně, co je tady na Kladně. Došlo k zahoření technické místnosti, nebo v té technické místnosti vedle sila.
1: Na silnicích v Česku letos zemřelo při dopravních nehodách podle policie 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Před začátkem letních prázdnin proto policisté apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Jaké jsou nejčastější příčiny nehod, říká první náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
3: Nejčastější příčinou dopravních nehod České republice je nevěnování se plně řízení. Tvoří více jak 20% celkového počtu dopravních nehod, ale pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, tak bohužel i tady stále dominuje nevěnování se plně řízení.
1: Klienti cestovních kanceláří mají v případě nevyhovujících podmínek na dovolené nárok na slevu. Týká se to třeba případů, kdy pro ně není místo v hotelu a musí se stěhovat jinam. Podle výkonné ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové by měli lidé všechny případné problémy řešit právě s cestovní kanceláří, nejlépe s delegátem přímo na místě.
4: Ideálně, pokud klient neprodleně reklamuje záležitost ve chvíli, kdy to zjistí. Pokud cestovní kancelář není schopná ten reklamovaný stav opravit, ubytovat klienta například v jiném pokoji, pak má v takové situaci klient právo na slevu z ceny zájezdu. Sport.
1: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany i v konferenční lize. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu. Počasí. Odpoledne bude jasné až skoro jasné a velmi teplé, odpolední maxima do 31 stupňů. Do Česka dorazila další vlna veder. Výstraha před vysokými teplotami platí pro dnešní i zítřejší odpoledne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Dálnice D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Benešov neprůjezdná. Na 23. kilometru se srazil kamion a nákladní auto. V dopravním omezení blokují oba pruhy a nedá se projet. Na dálnici, pokud možno vůbec nenajíždějte, tvoří se kolona, brzdí se už na 13. kilometru. Poslední volný sjezd je tak na Říčany nebo na Pražský okruh. A na Pražském okruhu před nájezdem na dálnici D1 také řeší nehodu. Kolona začíná za sjezdem na Jesednici na 81. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se zlou by se totiž potázala. Zpívá 10 let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
6: Děkuji, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Návštívčí.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, Edu. Můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne, samozřejmě já plánuji spíš nějaké výlety, on je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října, narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestat jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím a řekne, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu Heidi Band už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, dva měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi? Spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím. Maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak, no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš sedět v koutě?
1: Ne.
0: Tak když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, proč je geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonala, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co
1: No co tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí.

0: největší válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
1: A stále v ní hraje.
0: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
1: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
0: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
1: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech?
0: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
1: Paní Ctirad, řekl.
0: Paní Ctirad.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Byla Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové miniturné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se zavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuji.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Ozbrojený muž z Čelákovic si podle informací policie opatřil zbraně v Novém Bydžově. Středočeská divadla získají od Středočeského kraje 8,5 milionu korun. Čeští fotbalisté na mistrovství světa nastoupí v noci na zítřek proti domácím Mexičanům. A dnešní počasí slunečno a teplo maxima kolem 32 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. 55-letý učitel z učiliště v Čelákovicích u Prahy si opatřil zbraně v Novém Bydžově v sousedním Královéhradeckém kraji. Ve městě žije část jeho rodiny. Muže, který se včera údajně vydal se zbraní k čelákovickému učilišti, policisté zatkli v pražských Strašnicích. Upřesní jejich mluvčí Barbora Šnévajsová.
2: Policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o dvě dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a tři nože.
0: 55-letému učiteli hrozí až 3leté vězení. V současné době je ve zdravotnickém zařízení. Středočeský kraj rozdělí celkem 8,5 milionu korun vybraným divadlům v regionu, schválila to Rada kraje. Z toho 7 milionů zamíří na zachování tradičních divadelních řemesel, zbytek pak na spolupráci s amatérskými soubory, potvrdil to radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
3: Finančně podpoříme nejen samotné inscenování a scénografii, ale také uchování tradičních divadelních řemesel, bez kterých by žádné představení nemohlo vzniknout. Nezapomínáme ani na silnou tradici ochotnického divadla a propojování profesionálů s amatérskými spolky.
0: Mladí spisovatelé a básníci se letos budou moci přihlásit do literární soutěže s názvem Praha 5 píše příběhy. Městská část připravuje její první ročník. Děti a mladiství ve věku od 8 do 19 let budou soutěžit ve třech věkových kategoriích a hlásit se mohou od letošního září. Upřesní starosta Prahy 5 Lukáš Herold z ODS.
4: Teďka v létě se budou ty témata a ty přesná pravidla pro děti chystat a víme, že to budou básničky. Sport.
0: České fotbalisty čeká v noci na zítřek poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Brzy ráno nastoupí na Azteckém stadionu v Mexico City proti domácím Mexičanům a postup do play-off zajistí českému národnímu týmu zřejmě pouze vítězství. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečné utkání.
5: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas tu bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme. Počasí.
0: Odpoledne čekáme v regionu středních Čech slunečno a teplo, přesněji jasno nebo skoro jasno, maxima dnes mezi 29 a 32 stupni, v Polabí ojediněle až kolem 33, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 je kolona nejdříve od nájezdu z plzeňské dálnice D5. Kamiony jsou už ze 7. kilometru dálnice před Rudnou. Tímto ale nekončí, dál na okruhu směr dálnice D1 je další kolona od exitu 81 Jesenice na 20 minut před nájezd na dálnici D1. Tam v pravém pruhu řeší srážku 3 kamionů. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne. Dnes to bude s Pavlem Kučerou.
6: Pěkné odpoledne i dnes všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Už za chvíli se osvěžíme v Kolíně s naší regionální stopařkou Žofií. Zjistíme, jak vypadají silnice a dálnice v Česku před prázdninami a co přinese propojení hromadné dopravy ve středních a jižních Čechách. Písničky, které nestárnou, zaspívají Eva Farná, Kamil Střiavka, Hradek Pastrňák a Buty.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou. Musí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lyckas, ja, dennes. Man van uppen of jalek, man van uppen of jalek, man van uppen of jalovi, jalek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše středočeská stopařka Žofie Nováčková se dnes vydala do Kolína, zjišťovala tam, kde se v horku nejlépe osvěžit. Žofie, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Kde všude se dá tedy v Kolíně vykoupat a kde si teď?
2: Já jsem kousek od oblastní nemocnice v Kolíně, kde je akvapark Vodní svět Kolín, který funguje celoročně, ale hned vedle je letní plovárna Kolín, která je otevřená jen na sezónu. Zrovna teď je tady poměrně hodně lidí, ale kapacita zatím určitě není plná. Je možné půjčit si tu i lehátko nebo slunečník. No, ale komu by nevadilo vyjet jen kousek za Kolín směrem na Starý Kolín, potká pískovnu Sandberg, kde se dá koupat, a ještě kousek dál je další přírodní koupaliště na Slepém rameni Labe. No a opačným směrem na Velký Osek potkáte zase koupaliště Hradištko, které je také přírodní, tentokrát na Rybníce.
1: Jaká je provozní doba koupaliště?
2: Na letní plovárně je otevřeno každý den od 9 od rána až do 8 do večera. Je tady rozsáhlá travnatá plocha, takže si nespálíte nohy. A dá se tu najít i stín, nebo jak už jsem říkala, můžete si půjčit slunečník a lehátko.
1: Jsou v areálu třeba klouzačky pro děti?
2: Určitě je tu spoustu využití pro děti i pro jejich rodiče. Je tu 50-metrový plavecký bazén s několika tréninkovými drahami, ale taky tobogán, potom vzduchové trampolíny pro děti, mlhoviště na osvěžení, no a pro opravdové milovníky horka, taky vířivka. No a dorazit se sem dá buď autobusem nebo autem, je tady parkoviště.
1: Závěrečná otázka, máš plavky s puntíky nebo proužky?
2: S proužky.
1: Tak jsem to tipnul, aspoň jedna z možností uspěla.
2: Ano, máš
1: tak
2: pravdu.
1: Přejeme hezké osvěžení na kolínské letní plovárně. Žofie Nováčková se nám odtamtud přihlásila.
2: Děkuju
1: naše
2: moc.
1: Regionální stopařka. Děkujeme, hezký den.
2: Naslyšeme.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Středočeské odpoledne pokračuje, už je to tady, statisíce aut zatíží v příštích dnech silnice a dálnice v Česku. Lidé vyrazí na dovolenou, rodiče například povezou děti k prarodičům nebo na letní tábory. Policisté a silničáři proto radí, jak cestu zvládnout bez problémů. Podrobnosti má náš reportér Radek Duchoň, hezké odpoledne.
1: Hezký den, policisté, silničáři a preventisté z BESIPu apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch říká, že právě letní prázdniny společně s Velikonocemi jsou nejkritičtějšími obdobími na silnicích. Je to spojené s delšími cestami, v provozu se pohybuje víc dětí, ať už jako spolujezdci v autech nebo jako cyklisté i jako chodci. Tomáš Lerch upozorňuje na to, že nejčastější příčinou dopravních nehod na českých silnicích je nevěnování se plně řízení. To tvoří víc než 20% celkového počtu dopravních nehod. Další příčinou je nesprávné otáčení, couvání nebo nepřizpůsobení rychlosti jízdy nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti.
0: Radku, silničáři budou i o letních prázdninách pokračovat v opravách silnic. Kde budou pracovat?
1: Ředitelství silnice dálnic Radek Mátl připomněl, že mezi dvě největší stavební akce na silnicích patří rekonstrukce mostu Šmejkalka na dálnici D1 asi na 23. kilometru, že tam jsou sice k dispozici 2+2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy, ale jsou zúžené a v dopravních špičkách se tam tvoří kolony. Také připomněl přestavbu křižovatky u Brna, kde se pravidelně také tvoří kolony, no to by právě tyto dvě stavby měly omezovat řidiče o prázdninách nejvíc. Nicméně silničáři připomněli, že nadcházející víkend a ten další prodloužený omezí práce v celé republice tak, aby při odjezdu na prázdniny nebyly někde zúžené silnice do jednoho jízdního pruhu. Silničáře také budou mít hlídky v terénu, které sebou budou mít i vodu pro případ, že by auta uvázla někde v kolonách. Lidé se také nemají zdráhat volat číslo silničářů, kteří jsou připraveni pomoct. To číslo je 800 280 281 a jde o bezplatnou non-stop asistenční linku právě ředitelství silnic a dálnic.
0: Na závěr možná ještě jedno varovné číslo. Kolik se od začátku letošního roku stalo v Česku na silnicích nehod?
1: No to právě není vůbec dobré číslo. Podle statistik se meziročně zvýšil počet usmrcených lidí na silnicích, a to o 5%. Nejvíc to bylo u řidičů motocyklů, ale policisté říkají, že za spoustu nehod nemůžou právě motorkáři, ale řidiči osobních aut,

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Region Express.
1: Na jednu jízdenku se nově dostanete ze středních do jižních Čech. Integrace tarifů přinese na vybraných úsecích zjednodušení cestování, ale taky nižší jízdné a další výhody. K propojení středočeské a jihočeské hromadné dopravy dojde přesně za týden, tedy ve středu 1. července. Podrobnosti zjišťoval kolega Tomáš Kopáček.
2: Od července budou moci cestující ve středočeském a jihočeském kraji kombinovat jízdné při mezikrajském cestování. Fungování popisuje mluvčí integrované dopravy Filip Drápal.
3: Ten, kdo jezdí ve středočeském kraji, má nějakou jízdenku, tak bude moci na tuto jízdenku, pokud bude mít dostatečnou časovou platnost a pásmovou, dojet ještě dál, právě do jihočeského kraje, třeba až do Tábora. A naopak lidé z jihočeského kraje, kteří mají nějaké jízdenky pro jihočeský kraj, tak na tyto jízdenky budou moci dojet až do středočeského kraje, třeba do Benešova, Příbrami nebo Rožmitálu pod Třemšínem.
2: Integrace krajů bude probíhat postupně. První etapa obsahuje kromě autobusu i vybrané železniční linky.
3: Na ty jízdenky PIT bude moci člověk dojet až do Tábora nebo do Plané nad Lužnicí, včetně rychlíků z Prahy. Budou zde rozšířeny také místní lokálky přes Milevsko až do Branic, nebo bude na jízdenky PIT možné jezdit do Blatné, do Sedlic nebo Dolního Ostrovce. V druhé etapě chceme zavést jízdenky až na Písecko.
2: Mezi kraji vznikne takzvané překryvné pásmo, kdy budou platit oba krajské tarify zároveň. Cestující si budou moci vybrat výhodnější možnost. Mimo toto sdílené území však bude potřeba dokoupit zbývající jízdenku.
3: Pokud třeba pojede delší trasu, která už úplně se do toho překryvného pásma nevejde, tak bude muset kombinovat ty jízdenky. To znamená, když bude mít třeba jízdenku PIT ze středočeského kraje a bude chtít jít někam dál, tak bude moci na to navázat, buď si koupit u řidiče nebo u průvodčího, ten mu prodá tu návaznou jízdenku, aby neplatil za stejné území dvakrát.
2: Spojení dopravních systémů přinese kromě levnějšího cestování na vybraných úsecích i zlepšení dopravní obslužnosti, převážně u autobusů.
3: Budou tady zavedeny některé nové linky, jiné budou třeba přetrasovány a obecně bude posílen provoz o víkendech a zpravidelně provoz na těch páteřních linkách. Celé to vlastně ladíme ve spolupráci s jednotlivými obcemi a městy i na základě připomínek dopravců a cestujících.
2: Organizátoři dopravy upozorňují, že integrace může přinést velké změny, které nemusí být pouze v hraničních oblastech krajů.
3: Je potřeba se na to připravit, veškeré informace máme zveřejněny na webu, budeme k tomu vydávat i tištěnou brožuru s jízdními řády, aby si každý dopředu stihnul nastudovat tu svoji linku, protože někde opravdu ty změny budou poměrně výrazné. Dojde také k přečíslování některých linek, aby vlastně se nepřekrývala čísla toho jihočeského a středočeského systému, takže je možné, že si budou muset lidé zvykat na některá nová čísla.
2: Nakupovat jízdenky mohou cestující kromě dopravních prostředků také v mobilních aplikacích Pitlítačka nebo iDeska, kde také mohou porovnat ceny jízdného. Podrobnosti a konkrétní linky, kterých se změny dotknou, jsou uvedeny na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Protože kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou, 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhel na skladí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Tinde Barta podle vedení Prahy 3 porušila smluvní podmínky pro nájmu obecního bytu a musí ho opustit. Ve Vraňanech na Mělnicku přestaví areál tamní základní a mateřské školy. Fotbalista Tom Slončík přestupuje z Plzně směr Hradec Králové. A dnešní počasí ve středních Čechách stále slunečno a teplo, maxima kolem 32 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Rada Prahy 3 dnes odpoledne vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tindě Bartě. Kvůli porušení podmínek nájmu Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, sama v něm ale nebydlí. Upřesní místo starosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
2: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
0: A reakci Tinde Barty právě teď zjišťujeme. Vedení Vraňan na Mělnicku chce zmodernizovat areál základní a mateřské školy. Připravuje projektovou dokumentaci na úpravu budovy a okolí. Vzniknout by tam měla přístavba, dále dětská hřiště a také další odpočinkové plochy. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka by práce mohly začít nejpozději za 2 roky.
3: V současné době máme základní školu vlastně 4třídní, že vlastně ve 4 učebnách máme 5 ročníků, takže bychom z toho chtěli udělat z té školy plnohodnotnou 5třídní školu pro první stupeň.
0: V Mladé Boleslavi by mohla vzniknout další místa pro plnění hasičských cisteren vodou. Hasičům pomáhají zkrátit dojezdy k zásahům i samotné hašení. Naplnit cisternu tam zvládnou asi 5x rychleji než u klasických hydrantů, říká ředitel mladoboleslavských hasičů David Bárta.
4: V Mladé Boleslavi jsou 2 plnící místa, v rámci pokrytí by se hodilo ještě 1/3, což jsme uvažovali o Kosmonosích, takže v rámci nějakého vyjednávání je potřeba k tomuhle dojít. A vlastně další se buduje teď aktuálně v Mnichově Hradišti a pod dozorem Mnichova Hradiště projektuje. Teďko ve fázi projektu Benátky nad Jizerou. Sport.
0: Fotbalista Tom Slončík přestupuje z Viktorie Plzeň do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci Králové hostoval, a to 2x vždy po půl roce. V příští sezóně by tak mohl v dresu Hradce Králové dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší domácí soutěži a je tak další posilou týmu. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera. Počasí. Nadále bude slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno, maxima dnes mezi 29 a 32 stupni, v Polabí ojediněle až 33, k tomu slabý proměnlivý vítr. Meteorologové právě dnes potvrdili další nárůst teplot. Například v neděli by maxima měla být v našem regionu většinou mezi 37 a 40 stupni. Vše důležité upřesní Alena Zárybnická už za několik minut.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se pozvolna rozjíždí kolona před omezením na Šmejkalce. Je to už přes hodinu, co odklidili následky nehody na 23. kilometru. Zbytek fronty je ještě od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru osobním autem asi 20 minut ke sjezdu na Benešov. Dál se pak sunou ještě kamiony pravým pruhem. Tolik doprava Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Středočeské odpoledne pokračuje stále s Pavlem Kučerou.
5: Hezké odpoledne i dál.
1: Středočeské odpoledne.
5: Počasí na horkou druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Dozvíme se, jak se ochlazují sportovci na olympiádě dětí a mládeže v Praze, a herec Martin Písařík zjistí, co v učebnicích nebylo o blescích. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Kotval, Stanislav Hložek, Anna K. a zahraje Žlutý pes.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Slunce žhne či pálí?
2: Ano, i na 33 stupňů Celsia se dostaly teploty ve středních Čechách. Je to výjimka. Husinece, Řeš u Prahy právě 33,3 stupně, co by dnešní nejvyšší maximum tedy zatím. Je pravda, že teploty mohou růst až do západu slunce a proto s těmi konkrétními maximy budeme muset ještě chvíli počkat.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Bude dál platit výstraha varující, tedy do těch 22 hodin kvůli vysokým teplotám a zítra dopoledne se znovu přidá další fáze té výstrahy právě kvůli vysokým teplotám, případně právě hodnotám, které se budou dostávat nad 31 stupňů Celsia. No a teď konkrétně k tomu, co nás čeká v nejbližších hodinách. Ráno 18 až 15 v údolích až 13 stupňů Celsia, zůstane v noci jasno anebo skoro jasno a v podstatě stejné počasí, co do množství oblačnosti, bude i zítra, možná přechodně může být polojasno. Maxima budou mezi 31 a 34 stupně a to je ta druhá část výstrahy, která znovu kvůli vysokým teplotám bude platit i zítra.
1: Tak to je předpověď na čtvrtek, až se bojím zeptat na to počasí mezi pátkem a nedělí.
2: No, oprávněně. Za dobu existence těch moderních předpovědí a vlastně ani dřív, že by se v předpovědi objevila 40, to nebylo a tak to tentokrát je. Poprvé tedy na neděli 35 až 40 stupňů, v sobotu teploty asi o 2 stupně Celsia nižší a ještě o 2 míně v pátek. Tedy v pátek 31, 36, v sobotu 33 až 38 a v neděli 35 až 40 stupňů. Zdá se, že v neděli by se pak k večeru mohla objevit nějaká přeháňka, případně bouřka, ale to ještě budeme upřesňovat. Důležité je to, jak dlouho ta stávající horka trvají.
1: Tak výstrahy zůstávají v platnosti, předpokládám.
2: Určitě bude se rozšiřovat území i stupeň výstrahy potom pro pátek, sobotu a neděli. Při těch extrémně vysokých teplotách bude i ten náležitý, tedy extrémní stupeň nebezpečí.
1: Máme šanci v dalším týdnu na lehké v uvozovkách osvěžení.
2: Vypadá to tak, zatímco modely na víkend se přiklonily k té teplejší variantě, na počátek příštího týdne se zase pro změnu přiklonily k tomu, že se v Česku ochladí. Ještě v pondělí bude velký rozdíl v teplotách a hlavně ta noční minima z noci nebo v neděli, z noci z neděle na pondělí budou hodně, hodně vysoká, ale pak už i rána budou svěžejší. Měly by se častěji objevit přehánky, případně bouřky. No a průměr těch maxim na příští týden v té jeho první části nějakých 24-26 stupňů, což tedy oproti víkendu bude výrazné ochlazení na hodnoty, které odpovídají normálu.
1: Tak se budeme těšit i na vás v dalších předpovědích. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vysokými teplotami se musí vypořádávat i sportovci na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Využívají k tomu například mlžítka. S ochlazováním jim pomáhají také hasiči a z Holešovického výstaviště se nám teď do vysílání hlásí náš reportér Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den, tady na výstavišti v pražských Holešovicích soutěží děti v různých disciplínách. Jsou tu jak vnitřní sporty, jako třeba judo, tak venkovní, jako lukostřelba. Právě lukostřelci se s horkem tady potýkají nejvíce, protože sportují právě na přímém slunci. Já jsem s nimi mluvil a někteří mi řekli, že jim vysoké teploty nevadí a podle jiných jsou zase vyčerpávající. Organizátoři olympiády dětí a mládeže po areálu rozmístili několik nádrží s pitnou vodou. Jsou tady také brány s mlžítky, pod kterými se sportovci i návštěvníci mohou ochladit a jezdí sem také hasiči z Prahy 1 s cisternou a stříkají tady vodu. Sportovci tady také mají zázemí, jako jsou šatny nebo olympijský dům, do kterého se můžou schovat před sluncem.
0: Co během těchto horkých dnů doporučují dělat záchranáři?
1: Podle mluvčího pražské záchranné služby Karla Kirse je nejdůležitější dodržovat pitný režim. Je potřeba pít pravidelně během celého dne, ideálně vlažné minerální vody. Záchranáři naopak nedoporučují slazené nápoje nebo alkohol. Pokud se lidé pohybují dlouho na přímém slunci,

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ní vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tak tolik Čenasky a Láska a data a teď ještě Bleskovka s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás opět po 17. hodině v pořadu Den v kraji. Za chvíli už si užijete humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Josefem Fouskem. Bavte se a mějte se dobře.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74 a sleva je vaše.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Lidé v České republice o tomto víkendu zažijí extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi zvýší počet operací velkých kloubů a zkrátí tak čekací doby. A počasí zítra ve středních Čechách opět slunečnou, maxima kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Českou republiku zřejmě čeká rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se mají teploty pohybovat mezi 31 a 36 stupni, poté vlna veder ještě zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli zejména dodržovat pitný režim a také omezit fyzickou zátěž. Pražská záchranná služba je dnes silně vytížená. Její dojezdová doba se tak u méně vážných případů může mírně prodloužit. Českému rozhlasu to odpoledne potvrdil mluvčí záchranářů Karel Kirs. Od dnešního rána měli záchranáři v hlavním městě už téměř 200 výjezdů. Šlo hlavně o seniory s akutním zhoršením zdravotního stavu. Vážných případů by se ale zpoždění dojezdů týkat nemělo.
4: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
2: Lékaři Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi chtějí stihnout více operací velkých kloubů. Ročně takových výkonů provedou zhruba 2800. Jsou to například výměny kyčlí nebo kolen. V ortopedické ambulanci nově pracuje více lékařů a zvýšil se také počet ordinačních hodin. Potvrdila to mluvčí zdravotnického zařízení Jana Petrová.
5: Indikační ambulance pomůže pacientům se rychleji dostat k výměně velkých kloubů. Teď jsou čekací doby v Klaudiánově nemocnici na totální endoprotézy, ať už kyčlí nebo kolen, zhruba půl roku. Cílem je snížit tuto dobu na 3 měsíce. Vše je hrazeno ze zdravotního pojištění.
2: A průměrná čekací doba na plánovanou výměnu kyčelního nebo kolenního kloubu se v České republice běžně pohybuje mezi 1 a 2 roky.
1: Sport.
2: Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. V Praze na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. Surovčík přišel do Sparty před 3 lety z Jablonce, chytal za Pražany také v konferenční lize a nedávno poprvé nastoupil za slovenský národní tým. Surovčík podepsal smlouvu necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hediho z anglického West Hamu.
1: Počasí.
2: V dalších dnech se bude v regionu dál oteplovat, až do neděle v průměru o 2 stupně Celsia za jeden den. Teď postupně, v noci na zítřek bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den jasno, během dne přechodně polojasno. Maxima mezi 31 a 34 stupni a jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silnice číslo 9 Praha Mělník je za Libiší obousměrně neprůjezdná. Hned za Štěpánským mostem havarovala 3 osobní vozidla. Pozor na možné objížďce přes Neratovice, je před Tišicemi uzavírka a musí se jet přes Všetaty. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím. Ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
3: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humor.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaký jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady mordu s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol.
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pát, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jen v Semaforu, jině, tam. Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat
1: a nebyl, věci. A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
4: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
5: Děkuji.
4: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
5: Jo.
3: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte se stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
6: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám.
3: Děkuju.
6: A srdečně zdravím pana Fouska.
5: Děkuju.
6: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
5: Já?
6: A vybírám...
5: Moc děkuju.
6: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
3: Dobře.
6: Mějte se hezky.
3: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
7: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
3: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
8: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
9: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
8: Co soudíte o nápojích lásky?
9: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Zlíča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
8: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
9: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
8: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
9: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
8: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
9: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
8: Čtyřikrát,
9: ano.
8: A jsou šťastní?
9: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
8: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
9: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
8: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
9: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je Geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat kvůli tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům Humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolně všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodí, denně cvičím a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít?
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
2: No vy?
0: S flaškou.
2: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
2: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
2: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
5: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, že jsem přestal kouřit.
4: Na jeho žádost?
5: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a když vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád.

0: koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Neštěl Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat poctivě pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím, já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval dvakrát dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá, Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly tři láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to ne, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
1: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková. Zná.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím, kdo pomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za
4: děkujeme.
2: To. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena z Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Lochnesko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co večer, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád. To já cítím dobře, ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Ne, mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víte, jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dlel dříve Mr. Hus, který předodjezem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že
2: to je
4: moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustá? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, že se nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Ah! Co? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. My nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal, jo? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou. Aha. Nikdo někam přijde žádostí a bíjně.
4: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme.
3: Aha.
4: Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, no.
3: A jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
4: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
5: Slunce je lék, ne však vždycky, spálí každou růži. Dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
5: Děkuji, naschledanou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Nařídil to dnes ústavní soud. Na úpravu reklamy v centru Kolína získají podnikatelé příspěvek od města. Tenistka Tereza Valentová bude na turnaji v Eastbourne bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra opět slunečno a opět teplo. Maxima až 34 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Prezident republiky Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu mají cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je potřeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s účastí prezidenta na summitu nepočítá. Ve stejný den se Petr Pavel obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Kriminalisté už znají totožnost zhruba stovky fanoušků, kteří vběhli na hřiště při nedokončeném květnovém utkání Sparty a Slávie v pražském Edenu. Policisté dvě osoby obvinili z výtržnictví, jednu z nich také z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Té hrozí až 2 roky vězení, říká mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
2: V souvislosti s použitím pyrotechniky nadále probíhá prověřování několika osob pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Zbývá ještě ztotožnit několik osob, které byly maskované a užili pyrotechniku. Tyto osoby jsou rovněž podezřelé ze spáchání trestného činu výtržnictví.
1: A fotografie maskovaných osob policie zveřejnila na webu a žádá veřejnost o pomoc s identifikací. Vedení kolínské radnice poskytne podnikatelům dotaci na úpravu reklamy v historickém centru. Podmínky podpory se budou řídit novým manuálem dobré praxe reklamy. Město na příspěvky vyčlenilo 150 tisíc korun. První zájemci by mohli o podporu žádat v červenci, říká starosta Michal Kašpar z hnutí Změna pro Kolín.
3: Pokud podnikatelé, kteří tady mají třeba provozovny, chtějí nějak skultivovat svoje výkladce, polepy nebo takové ty výstrče, které mají směrem do ulice, tak město za podmínky, které jsou v tomto manuálu, jim na to dotačně přispěje. Sport.
1: Český tenista Vít Kopřiva postupuje na travnatém podniku na španělské Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. A Tereza Valentová si také zahraje čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou také 2-1 na sety. Počasí. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty ještě docela osvěžující mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den jasno, během dne přechodně polojasno. Maxima ale vysoká mezi 31 a 34 stupni, vítr slabý proměnlivý nebo od severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na pražském okruhu jsou kolony před exitem 19 Ořech směrem na letiště od Lohkova na 15 minut, směrem na dálnici D1 od nájezdu z dálnice D5 na 20 minut. A na okruhu směr dálnice D1 je pak stále kolona za Jesenicí z 80. kilometru přibližně na 20 minut k nehodě před nájezdem na dálnici D1 v pravém pruhu. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná středeční Den v kraji. S vámi je opět Pavel Kučera.
4: Krásné středeční odpoledne.
0: Den v kraji.
4: Dnes se u nás dozvíte, kde je teď včera zadržený podezřelý muž. Co vás čeká na prázdninových silnicích? Co chystá nejlepší český freestyle motokrosař? A kde dávají slavnou Shakespeareovou komedii omylů? K tomu nabídneme písničky, které nestárnou. Xindla X, Heleny Vondráčkové, Jany Kiršner a Petra Hapky.
0: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Otane Hasil se hlásí s přehledem událostí 24. června.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Do České republiky po dvoudenní přestávce dorazila další vlna tropických veder a teploty by přitom měly nadále stoupat. Podle dnešních informací meteorologů by vedra měla vrcholit v neděli, kdy čekají maxima mezi 35 a 40 stupni. Mohl by tak padnout absolutní český rekord 40 stupňů a 4 desetiny. Meteorologové ho naměřili přesně před 14 lety v Dobřichovicích u Prahy. Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku. Obec s 500 obyvateli tak bude kraj reprezentovat v celostátním kole soutěže. Výsledky dnes hejtmanství vyhlásilo na setkání se zástupci obcí v galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Policisté ho zadrželi včera v pražských Strašnicích. Kriminalisté obviněného muže už umístili do zdravotnického zařízení. A více k tématu už za několik minut. Rada Prahy 3 dnes vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bartě, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné. Sama v něm ale nebydlí. Reakci Barty stále zjišťujeme. V areálu tepelné elektrárny v Kladně dnes hořela technická místnost. Na místě muselo zasahovat 11 požárních jednotek, které prostor odvětrávaly. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči původně vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4, poté ho ale snížili na první. A na závěr přidáme netradiční pozvánku. Česká filharmonie dnes večer bude koncertovat na pražském Hradčanském náměstí. Pod taktovkou dirigenta Alana Altinoglu tam slavnostně završí svou 130. sezonu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: vysíláme. Den v kraji. Policisté umístili 55-letého učitele z učiliště v Čelákovicích u Prahy do zdravotnického zařízení. Muž se včera údajně vydal ke škole se střelnou zbraní. Kriminalisté po něm pátrali zhruba 7 hodin, nakonec ho dopadli v pražských Strašnicích, řekla v rozhovoru s naším reportérem Josefem Benedou mluvčí středočeských policistů Barbora Šnévajzová.
1: Z čeho je 55-letý učitel z Čelákovického učiliště obviněný?
2: Nymburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 55-letého muže a obvinili jej z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody mužova jednání kriminalisté nadále vyšetřují. Obviněný muž byl umístěn do zdravotnického zařízení.
1: Po muži pátralo od brzkých ranních hodin více než 60 hlídek a také policejní vrtulník. Nakonec se ho podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Jaký byl další postup?
2: Policisté následně prováděli potřebné procesní úkony trestního řízení, jejichž součástí byly i prohlídky bytových a nebytových prostor. Při tomto úkonu policisté nalezli v jednom z odstavených vozidel zadrženého muže, který je legálním držitelem zbrojního oprávnění, několik zbraní. Jednalo se konkrétně o 2 dlouhé zbraně, plynovou brokovnici a vzduchovku a 3 nože. K pořízení těchto zbraní není potřebný zbrojní průkaz.
1: Podle našich informací si měl muž zbraně pořídit v Novém Bydžově v Královéhradeckém kraji, kde jste po něm také pátrali. Je to skutečně pravda?
2: Ano, ty zbraně si pořídil v Novém Bydžově.
1: Jaký má k tomuto městu vztah?
2: On tam má rodinné vazby na tuto lokalitu, tak proto jsme pátrali i tam.
1: Podnět na lince 158 dostala policie hned ráno. Navíc se už v tu chvíli informovali, že muž směřuje k Čelákovickému učilišti. Od koho jste tuto informaci zjistili?
2: My jsme v brzkých ranních hodinách na linku 158 přijali oznámení od osoby blízké tomuto muži o tom, že se má se zbraní zdržovat nebo pohybovat u učiliště v Čelákovicích.
1: A víte v tuto chvíli, proč se muž vydal právě tam?
2: Motiv a veškeré důvody a okolnosti policisté stále vyšetřují.
1: V momentě, kdy jste se dozvěděli o této situaci, informovali jste o ní vedení Středočeského kraje?
2: Ano, přesně tak. My jsme okamžitě kontaktovali hejtmanku Středočeského kraje, takže ta po celou dobu z naší strany měla informace aktuální.
1: To byla mluvčí středočeských policistů Barbora Šnévajzová. 55-letému muži hrozí až 3leté vězení. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
2: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jednou se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
1: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, to je rádio, které právě posloucháte a vysíláme pro vás Den v kraji. Statisíce aut zatíží v příštích dnech silnice a dálnice v Česku. Lidé vyrazí na dovolenou, rodiče například povezou děti k prarodičům nebo na letní tábory. Policisté a silničáři proto radí, jak cestu zvládnout bez problémů. Podrobnosti má náš reportér Radek Duchoň. Hezký den.
1: Hezký den. Policisté, silničáři a preventisté z BESIPu apelují na řidiče, aby při cestách dodržovali pravidla silničního provozu. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch říká, že právě letní prázdniny společně s Velikonocemi jsou nejkritičtějšími obdobími na silnicích. Je to spojené s delšími cestami, v provozu se pohybuje víc dětí, ať už jako spolujezdci v autech nebo jako cyklisté i jako chodci. Tomáš Lerch upozorňuje na to, že nejčastější příčinou dopravních nehod na českých silnicích je nevěnování se plně řízení. To tvoří víc než 20% celkového počtu dopravních nehod. Další příčinou je nesprávné otáčení, couvání nebo nepřizpůsobení rychlosti jízdy nebo nedodržování bezpečné vzdálenosti.
0: Radku, silničáři budou i o letních prázdninách pokračovat v opravách silnic. Kde budou pracovat?
1: Ředitelství silnice dálnic Radek Mátl připomněl, že mezi dvě největší stavební akce na silnicích patří rekonstrukce mostu Šmejkalka na dálnici D1 asi na 23. kilometru, že tam jsou sice k dispozici 2+2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy, ale jsou zúžené a v dopravních špičkách se tam tvoří kolony. Také připomněl přestavbu křižovatky u Brna, kde se pravidelně také tvoří kolony, no to by právě tyto dvě stavby měly omezovat řidiče o prázdninách nejvíc. Nicméně silničáři připomněli, že nadcházející víkend a ten další prodloužený omezí práce v celé republice tak, aby při odjezdu na prázdniny nebyly někde zúžené silnice do jednoho jízdního pruhu. Silničáře také budou mít hlídky v terénu, které sebou budou mít i vodu pro případ, že by auta uvázla někde v kolonách. Lidé se také nemají zdráhat volat číslo silničářů, kteří jsou připraveni pomoct. To číslo je 800 280 281 a jde o bezplatnou non-stop asistenční linku právě ředitelství silnic a dálnic.
0: Na závěr možná ještě jedno varovné číslo. Kolik se od začátku letošního roku stalo v Česku na silnicích nehod?
1: No to právě není vůbec dobré číslo. Podle statistik se meziročně zvýšil počet usmrcených lidí na silnicích, a to o 5%. Nejvíc to bylo u řidičů motocyklů, ale policisté říkají, že za spoustu nehod nemůžou právě motorkáři, ale řidiči osobních aut, kteří jim nedali přednost. No a abych odpověděl na tvoji otázku, tak letos přišlo o život na silnicích 171 lidí a to máme vlastně dneska 24. června teprve.
0: Takže stále platí jezdit podle pravidel a hlavně bezpečný návrat. Děkujeme Radkovi Duchoňovi, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: 20. ročník, já jsem si tak říkala, vám je 35, tak jak se to tak povedlo?
1: Je to tak, první, co mě napadá, že vlastně fakt stárnu. První ročník jsme měli, když mi bylo těch 15 let a vzniklo to z toho, že vlastně v mém tréninkovém areálu v Čerčanech je v podstatě v centru města, kolem nás baráky a všechno, pokaždý, když nastartuju motorku do trénovat, je to slyšet. A tak jsme s tátou přišli s nápadem, že uděláme něco pro místní lidi a zaskáču na motorce a zkusím pozvat nějaký kamarády, udělat nějaký vystoupení. Udělal se první ročník, přišlo pár lidí, všichni nadšený a mě to začalo bavit.
0: Tak a začali jste tady tím, že to bude pro pár lidí a loni bylo 4500.
1: Je to tak?
0: A my bychom měli říct, co lidé uvidí.
1: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Freestyle motocross. Teď pár minut zpátky jsem si mluvil s Filipem Podmolem, tak ten právě říkal, že už to má v kalendáři, že s tím počítá na 100%, že má volno. Matěj Česák a plus kluci z ciziny, myslím si, že bude na co koukat.
0: No já si myslím, že když vás někdo vidí, jak letíte na té motorce za tou motorkou vedle motorky, že si můžou lidé říkat, že se třeba blázen trochu. Co vám to přináší?
1: Je to extrémní sport a já konkrétně potřebuju diváky. Jakmile nemám diváky, nebaví mě to. V podstatě asi se mi nikdy nestalo, abych přijel na akci a nebavilo mě to na akci. Protože jakmile ty lidi začnou tleskat a já vidím, jak je to baví, já se chci strašně předvádět. Ale strašně. A to vždycky právě hrozí tím malérem, aby se nestalo nějaký ten malér, protože já vidím, jak oni tleskají, jak se jim to líbí a chci jim ukázat víc a víc.
0: No a takhle bychom mohli přejít k malému Péťovi, k vašemu synovi, kterému bude 5 let a on se dost potatil.
1: No, je to tak. A to doslova a do písmene. Asi měsíc zpátky za mnou přišel, že chce skočit na motorce na svý do tréninkového molitanu. Počítal jsem s tím, že ho jako teda vytlačím do té 3-metrové rampy a nějak ho dotlačím do toho molitanu a tam se zastaví. Tak jsem ho netlačil, on mi ujel, já jsem ho nechyt, skočil 8 metrů do toho molitanu. On úsměv od ucha k uchu a tati, to je naprostá pecka, jedu znova a zkusím udělat roznožku.
0: A já ještě tady připomenu, že 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne začne v sobotu 18. července od 13 hodin. Z Čerčan Věra Hájíková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Ve studiu tentokrát přivítáme zpěváka a herce Milana Peroutku. Povídat bude o svém otci, o účasti v televizních reality show, ale hlavně o svých hereckých rolích a vlastní kapele.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Pokračujeme v pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Co se stane, když se ve stejném městě potkají dva páry identických dvojčat, aniž by o sobě věděli? Tak přesně na tom stojí zápletky komedie omylů Williama Shakespearea. Jeho slavnou frašku dnes v premiéře uvedou letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě. Nejvyšší purkrabství se promění ve starobylé Syrakusy.
1: Komedie z 16. století to není úplně jednoduchý úkol pro dnešního diváka ani pro dnešního herce. Jsem na to zvědavá, jak se ty světy střetnou, potkají a jestli dokážeme diváky chytnout u srdíčka.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, pro kterou je komedie omylů první zkušeností s letními shakespearovskými slavnostmi. V nové hře stvární Lucianu ženu, která sama lásku teprve hledá, své sestře už ale ohotně uděluje partnerské rady.
1: Shakespeara nemůže hrát každý herec. Jo, to se nehraje tím způsobem, jako se dneska dělá takový to televizní, filmový, seriálový herectví, takzvaně na půl huby, kdy vám skoro není rozumět, ale chce to řemeslo. A já mám vystudovaný hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři a jsem jako vášnivá herečka, takže jsem to považovala za něco, co divadelní herec určitě musí dělat a musí mít.

0: Na letních shakespearovských slavnostech se premiérově představí také Marek Adamčík. Na hraní pod širým nebem ho lákalo nejen samotné prostředí, ale i setkání s novými kolegy.
1: Ten Shakespeare je tak mnohovrstevnatý, nebo je to takový hřiště, na kterém si všichni můžou hrát podle toho, jak je to baví. A v tomhle tom je to prostě super, že vidíte, jak to berou ty ostatní.
0: Marek Adamčík stvární v komedii Omylů Antifola Efeského, jednoho z identických dvojčat, které má pocit, že svůj život pevně řídí, dokud mu ho série nečekaných záměn nepřevrátí vzhůru nohama.
1: Možná by mohlo někoho mást to, jak je ten jazyk prostě nezvyklý a jak je ta hra vlastně v něčím opravdu archaická, jako že dneska, když jde člověk do divadla na komedii, tak je zvyklý, že prostě jsou tam tři dveře a postel a volají si mobilama a mluví o televizi a já nevím co a tady, co samozřejmě je úplně z jiného času, ale to, že se to musí naplnit nějakou současností a že tu je nutnost existovat tady a teď, tak to má ten Shakespeare společného se všema ostatníma hrama.
0: Režie letošní novinky se ujal Vojtěch Štěpánek. Na letní shakespearovské slavnosti se vrací už po třetí a po Večeru tří královem, který naskoušel v Ostravě, sáhl i tentokrát znovu po komedii.
2: Mě prostě komedie baví, myslím si, že pod to letní hvězdný nebe komedie patří. Myslím si, že na to venkovní hraní je komedie taky výhodná v tom, že to je takový trošku jarmaliční projev, je to přece jenom trošku vyvolávání textu spíš než prožívání replik.
0: Právě komedie patří podle Štěpánka k těm nejnáročnějším žánrům, které může herec na jevišti zkoušet.
2: Je to hodně těžká práce. Já si myslím právě, že spousta těch politických thrillerů se vlastně dá zahrát poměrně úspornějšími hereckými prostředky, takovým jako zamlčováním, zahlížením. Je to v podstatě přece jenom nějaká práce s psychologií, s atmosférou, ale u té komedie to musíte celý prostě odpracovat, odchodit, odběhat, odpadat, odskákat. Tam skutečně ty pointy musí vzbuzovat smích a to prostě je hrozně těžký. A ta komedie Omylů si myslím, že je jako přímo jako i dobrá škola.
0: Vedle Prahy, Brna, Bratislavy nebo Ostravy můžou lidé letní shakespearovské slavnosti navštívit třeba také na zámku Litomyšl nebo Hluboká nad Vltavou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tropy, tropy, tropy, tak jednoduše by se dalo popsat počasí v těchto dnech a zřejmě nás čeká i dál. To už nám řekne meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Nejprve tedy, jak bude v noci a zítra?
2: Bude dál platit výstraha varující, tedy do těch 22 hodin kvůli vysokým teplotám a zítra dopoledne se znovu přidá další fáze té výstrahy právě kvůli vysokým teplotám, případně právě hodnotám, které se budou dostávat nad 31 stupňů Celsia. No a teď konkrétně k tomu, co nás čeká v nejbližších hodinách. Ráno 18 až 15 v údolích až 13 stupňů Celsia, zůstane v noci jasno anebo skoro jasno a v podstatě stejné počasí, co do množství oblačnosti, bude i zítra, možná přechodně může být polojasno. Maxima budou mezi 31 a 34 stupně a to je ta druhá část výstrahy, která znovu kvůli vysokým teplotám bude platit i zítra.
1: Tak to je předpověď na čtvrtek, až se bojím zeptat na to počasí mezi pátkem a nedělí.
2: No, oprávněně. Za dobu existence těch moderních předpovědí a vlastně ani dřív, že by se v předpovědi objevila 40, to nebylo a tak to tentokrát je. Poprvé tedy na neděli 35 až 40 stupňů, v sobotu teploty asi o 2 stupně Celsia nižší a ještě o 2 míně v pátek. Tedy v pátek 31-36, v sobotu 33 až 38 a v neděli 35 až 40 stupňů. Zdá se, že v neděli by se pak k večeru mohla objevit nějaká přeháňka, případně bouřka, ale to ještě budeme upřesňovat. Důležité je to, jak dlouho ta stávající horka trvají.
1: Tak výstrahy zůstávají v platnosti, předpokládám.
2: Určitě bude se rozšiřovat území i stupeň výstrahy potom pro pátek, sobotu a neděli. Při těch extrémně vysokých teplotách bude i ten náležitý, tedy extrémní stupeň nebezpečí.
1: Máme šanci v dalším týdnu na lehké v uvozovkách osvěžení.
2: Vypadá to tak, zatímco modely na víkend se přiklonily k té teplejší variantě, na počátek příštího týdne se zase pro změnu přiklonily k tomu, že se v Česku ochladí. Ještě v pondělí bude velký rozdíl v teplotách a hlavně ta noční minima z noci, z neděle na pondělí, budou hodně, hodně vysoká, ale pak už i rána budou svěžejší. Měly by se častěji objevit přehánky, případně bouřky. No a průměr těch maxim na příští týden v té jeho první části nějakých 24-26 stupňů, což tedy oproti víkendu bude výrazné ochlazení na hodnoty, které odpovídají normálu.
1: Tak se budeme těšit i na vás v dalších předpovědích. Děkujeme za informace, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A další díl středočeského odpoledne už je připraven, spustíme to za chvíli. Pavel Kučera přeje stále dobrý zvuk a maximální pohodu.
3: Už zase skončil flá.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO. Středočeský kraj podpoří divadla v regionu, ta získají téměř 9 milionů korun. A počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý podvečer. Na summit NATO do turecké Ankary nakonec bude moci jet také prezident republiky Petr Pavel. Ústavní soud totiž předběžným opatřením nařídil vládě, aby mu účast zajistila. Kabinet také nesmí prezidentovi v cestě nijak bránit. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu v Turecku nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách o vyjádření účastníků a všech dalších procesních náležitostí, které k tomu potřebujeme.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje a označil ho jako nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Pražská záchranná služba dnes byla kvůli vysokým teplotám velmi silně vytížená. Častěji musela vyjíždět hlavně k seniorům. Také pražské nemocnice potvrdily, že dnes přijali více pacientů než obvykle.
4: Vzhledem k vysokému počtu zásahů může v současné době dojít k mírnému prodloužení dojezdové doby u pacientů s nižším stupněm naléhavosti. Výjezdy k pacientům v bezprostřední ohrožení života však zůstávají prioritou a jsou realizovány bez zbytečného prodlení.
5: Řekl odpoledne mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Víc pacientů dnes přijala třeba Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Nárůst zaznamenaly i fakultní nemocnice Motol a Homolka, pokračuje jejich mluvčí Martina Dostálová.
6: Evidujeme v souvislosti s vysokými teplotami nárůst počtu ošetřených o 10 až 15%.
5: I do pražské Thomayerovy nemocnice přijelo víc pacientů kvůli horku. Časté důvody popisuje mluvčí Petr Sulek.
7: Vyčerpání, velká dehydratace, náhlá nevolnost, či z důvodu podezření na srdeční slabost.
5: Podle nemocnic jde nejčastěji o seniory. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Středočeský kraj rozdělí celkem 8,5 milionu korun vybraným divadlům v regionu. Schválila to krajská rada. Z toho 7 milionů zamíří na zachování tradičních divadelních řemesel, zbytek pak na spolupráci s amatérskými soubory. Potvrdil to radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
8: Finančně podpoříme nejen samotné inscenování a scénografii, ale také uchování tradičních divadelních řemesel, bez kterých by žádné představení nemohlo vzniknout. Nezapomínáme ani na silnou tradici ochotnického divadla a propojování profesionálů s amatérskými spolky. Sport.
2: Čeští fotbalisté v noci na zítřek zakončí v Mexiku základní skupinu mistrovství světa. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do závěrečného play-off. Utkání Česko-Mexiko začne ve 3 hodiny ráno středoevropského času. Stejně jako další duel ve skupině Jižní Korea, Jihoafrická republika.
1: Počasí.
2: Také zítra čekáme jasno, během dne přechodně polojasno, ale bez deště, maxima vysoká mezi 31 a 34 stupni a k tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze je teď řada podvečerních kolon, a to na tradičních místech. Navíc na magistrále na výjezdu na dálnici D1 v Brněnské u exitu 2 chodov havarovala dvě vozidla. Chvíli blokovala všechny pruhy, před momentem je odtlačili bokem, už se projíždí, na vozovce jsou ale střepy a kolony jsou od nájezdu ze Spořilovské. Zdržíte se kolem 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše vysílání pokračuje, s vámi je a bude Pavel Kučera.
9: Pěkné středeční odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
9: Už za chvíli představíme úspěšné bratry kajakáře, probereme, jak se roboti uplatňují stále víc i v menších skladech a podnicích a pozveme vás na hudbu Petra Habky do zámecké zahrady v Kladně. Písničky, které nestárnou, budou zpívat Leona Machálková, Eva Farná a Jitka Zelenková.
1: Do české odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tak teď se osvěžíme se sportem na vodě. Pro bratry Jakuba a Matěje Krejčí je slalomářský kanál v Pražské Troji medailový důl. Starší kajakář Jakub nedávno vylovil z Vltavy na nedávném světovém poháru v Praze hned dvě zlata. Mladší Matěj teď zazářil na právě probíhající olympiádě dětí a mládeže. V závodě kanuistů získal bronz.
1: Teď to je na bráchovi, už ne na mě. Budu se snažit tady pomoct s tím co nejvíc, ale potom co on předvede na vodě už neovlivním.
2: Říká Jakub Krejčí, který bude předávat právě medaile závodníkům tady na vodním slalomu. No a Matěj může být jedním z těch, co tu medaili vybojují. Tak kde si věříš nejvíc? Bude to spíš kánoe nebo kajak?
3: No, já jsem singlíř, já na kajaku moc nejezdím, takže si věřím na tu single kánoe, no. Minule jsem byl na poslední olympiádě, jsem byl druhý, tak doufám, že teďka tam padne to první.
4: Doplnil dopoledne před závody staršího bratra Jakuba Matěj Krejčí, který i když měl nejvyšší ambice, tak byl spokojený i s konečným bronzem mezi kanoisty.
3: Třetí místo je super, obzvlášť v konkurenci a bylo to hodně nabitý, no, takže super.
4: A jelikož starší bratr Jakub Krejčí předával právě vodním slalomářům medaile na slavnostním ceremoniálu, tak se sourozenci znovu potkali.
5: C1, Matěj Krejčí, Zbyšek Suchý a Dominik Potek. Takže asi brácha bráchovi předá pravděpodobně bronzovou medaili, předpokládám.
1: Mohla to být samozřejmě ještě lepší medaile, ale jsem rád, že vůbec jsem měl tu možnost mu tu medaili předat a brácha jel hezký jízdy v Troji, takže já jsem si dnešek užil.
4: Říkal Jakub Krejčí, který z pozice elitního českého kajakáře dává rady i bratrovi kanoistovi.
1: Brácha je občas tak tvrdé hlavy, že mě ani neposlouchá, ale snažím se mu předat nějaké zkušenosti, jsem rád, že tady můžu u toho být.
3: No, my s bráchou máme rozdílný názory na single kanoj a on úplně nemá rád, když já jezdím na přes ruku a já jsem to zastánce, že to je lepší.
2: Pánové, jaký je mezi vámi věkový rozdíl?
1: Máme mezi sebou necelých 10 let, brácha je 2,11, já jsem 2,2.
2: Jaké to je?
3: No, je to tam vidět, tady na generace brácha už je trochu zaostalý, no.
1: Nemyslím si, že jsem zaostalý, samozřejmě některé věci úplně nechápu, ale snažím se adaptovat a jsem rád, že právě mám mladšího bráchu, který mě do toho zákulisí těch nějaký česko-angličtiny a různých tady těch gest zasvěcuje a můžu... Tak nějak mi to omlazuje trošku.
4: Špičkovali se Jakub a Matěj Krejčí, kteří jezdí ve vodním slalomu odlišné disciplíny. Je tu ale jedna, ve které by na bratrský souboj dojít mohlo.
1: No, je pravda, že v kajakrosu by to šlo, ale v kajakrosu je neúprostnej, tam neznám ani kamaráda, ani bratra, takže bych bráchovi nepřál, aby tam se mnou stal.
3: Jo, já bych to rozhodně bral, ukázal bych bráchovi, jak se to jezdí.
1: Jo, kajakros by byl super na Zvolensko, mohli bychom se tam vyřídit nějaký bratrský spory a to by byla dobrá příležitost.
4: Říká Jakub Krejčí, který se bude chtít v reprezentaci udržet co nejdéle tak, aby na závody mohl jezdit se svým mladším bratrem Matějem. Ten byl bronzovým kanoistou na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Z Troje Karel Schamberger, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Stále jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují třeba i do skladů a logistických center. Jejich pracovníkům tak můžou ušetřit i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozvážejí europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mekalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa, kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Marek Žďánský pečoval 15 let o gorily v pražské zoo. Jeho nejslavnějším odchovancem je gorilí samice Moja. Jak na ni vzpomíná?
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Denisa Hergeslová má pro vás lákadla na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijďte si připomenout nezaměnitelnou hudbu Petra Habky. V zámecké zahradě na Kladně zazní jeho nejznámější písně i filmové melodie v koncertním projektu Petr Habka Recitál. O interpretaci se postarají přední osobnosti české hudební a divadelní scény za doprovodu orchestru solistů pod vedením Petra Maláska. Můžete se těšit na neopakovatelný hudební zážitek od 7 večer. Galerie Samsung Café v Rakovníku vás zve na výstavu Bez předsudků, tvorba z věznice Oráčov. Představuje výtvarné práce a rukodělné výrobky odsouzených, které vznikají v rámci jejich volnočasových a resocializačních aktivit. Výstava nabízí jedinečný pohled na kreativitu, talent i osobní příběhy lidí ve výkonu trestu a otevírá téma druhých šancí bez stereotypů a předsudků. K vidění je do 11. září. Mladá energie, talent a špičková hudba rozezní Poděbrady. Do lázeňského města zavítá americký studentský orchestr Triangulus Philharmonic, který patří k nejlepším mládežnickým symfonickým tělesům ve Spojených státech. Můžete se těšit na pestrý program klasické a filmové hudby. Koncert začne v atriu Letních lázní v 7 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Přeju hezký večer a mějte se fajn.

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku. A počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima o něco málo vyšší, tedy kolem 33 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje česká vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Vítězem středočeského kola soutěže Vesnice roku jsou Suchomasty na Berounsku. Obec s 500 obyvateli tak bude kraj reprezentovat v celostátním kole této soutěže. Výsledky dnes hejtmanství vyhlásilo na setkání se zástupci oceněných obcí v galerii středočeského kraje v Kutné Hoře. Lékaři Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi chtějí stihnout více operací velkých kloubů. Ročně takových výkonů provedou zhruba 2800. Jsou to například výměny kyčlí nebo kolen. V ortopedické ambulanci nově pracuje více lékařů, zvýšil se také počet ordinačních hodin, říká mluvčí zdravotnického zařízení Jana Petrová.
4: Indikační ambulance pomůže pacientům se rychleji dostat k výměně velkých kloubů. Teď jsou čekací doby v Klaudiánově nemocnici na totální endoprotézy, ať už kyčlí nebo kolen, zhruba půl roku. Cílem je snížit tuto dobu na 3 měsíce. Vše je hrazeno ze zdravotního pojištění.
0: A průměrná čekací doba na plánovanou výměnu kyčelního nebo kolenního kloubu se v České republice běžně pohybuje mezi 1 a 2 roky.
1: Sport.
0: České golfistky se připravují na domácí zastávku série Ladies European Tour. Turnaj se bude hrát od pátku do neděle v Berouně a na víkend podle předpovědí čekají hráčky vysoké teploty až kolem 37 stupňů. Česká jednička Sára Kousková z toho ale velké obavy nemá.
5: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně i během té hry na hřišti. Takže to je něco, na co se bude chtít zaměřit, nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno, během dne polojasno, maxima vysoká 31 až 34 stupňů a pouze slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor, v Praze na východní části okruhu směr Lanový most se rozjíždí kolona téměř od sjezdu z hradecké dálnice D11. Její zbytek ještě asi na 15 minut je ke sjezdu na Dolní Poučernice. Dál už se jede převážně plynule, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova. Kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky, za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí, neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle, nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, špricl, nebo špricle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečno, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod s výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když si načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat ještě jednou. Tě srdečně vítám. Než se začne mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak jak bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude
1: jo,
0: dávat
1: tak on je hodnej.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestalíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No
0: kulatý.
1: Já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

to schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Do Alex a host dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu Heidi Band už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuju, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, dva měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky. A řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten megahit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že čtvrtý týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni,
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže... No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala Šaman Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále.

0: A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze. V divadle u hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
1: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
0: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
1: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringoček?
0: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
1: Paní Ctirat, řekl. Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí. Ivoš to napsal, to vlastně napsal. Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text. A tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81, to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádiích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá. Ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra. Ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, co jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni, v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000, prodával jako mladší holky lepší džípy.

nepotkáš. A z očí filozofa si na první pohled čet, že dobře ví, o čem je tenhle svět. Mohl bys s ním jak bičem práskat, takže žádnej div, aby z něj džínsi

trochu mladší holky, lepší džípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

Čechlíka, neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a rychlostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý. Najednou jsem nemohl slyšet smích, kterým se smál. A cítil jsem, jak zavyklal se ten můj ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil,

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbus s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera, v němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno ochlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do tří etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do tří na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou tři z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hand po veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrnost části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejíž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný strýčku.
11: Ani jediný santýmku.
10: Ale strýčku jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3, strýčku. Pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostejte!
12: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
13: Svět je tak velký.
14: Býval velký, milý Sullivane.
13: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
14: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
13: No a to znamená?
14: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
13: Ne.
14: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
15: 7?
14: O tuto lodi do Bombeje 13 dní.
15: 20?
14: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
15: 23?
14: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
15: 36?
14: 6 dní to trvá do Yokohamy.
15: 42?
14: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
15: 64?
14: Vlakem do New Yorku 7 dní.
15: 71?
14: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
15: 80
14: dní, ano, pánové.
15: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
14: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
15: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
16: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
15: Přesně tak, ano. Tam se může stát cokoliv.
16: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
14: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
17: Ale pánové, ale pánové...
16: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
14: Dobrá, vykonám ji.
16: Kdy?
14: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
16: Ujednáno.
17: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
14: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano.
14: Vjedu v 8 hodin 45 minut doverským vlakem, ano?
15: Ano.
14: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
14: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
14: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Phileas Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud vím.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno, stop. Zloděje Fogga stopují, stop. Zatykač pošlete do Bombaje, stop. Podepsán Fix, detektiv, stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: Na slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
3: A
1: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy? Kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: To je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu. Oh,
3: jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj. Jak můžete takto?

0: uvažovat.
1: Tak dobře.
0: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
1: Dejte to sem. Ale akce připravená, okamžitě přijeďte do Irkutsku.
0: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete, shromážděno 200 mužů.
2: Velkokníže nic netuší. Sangara.
3: Co se tu stalo?
0: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
1: Patra sapristy. Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
3: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
1: Zpráva tedy byla určena jemu.
0: Ticho, buďte hlubče.
1: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
3: O jaké informaci mluvíte?
1: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
3: Sangara.
0: Vy znáte to jméno?
3: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
0: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
3: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
4: Vždyť irkutský velkokníže
2: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíháním.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
4: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
5: A proč si to myslíte, Blaunte?
4: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
5: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
4: Až jsme se dostali do jakési díry.
5: Kolivan se to tu jmenuje.
4: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
5: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost... Ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
4: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
6: Pánové jsou cizinci?
7: Proč tě to tolik zajímá?
8: Mluvte s ním zdvořileji.
7: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
8: Ale jděte. Ano, my jsme cizinci.
6: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
5: A proč to?
6: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
9: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
5: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
6: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
7: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
6: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
7: Těší mě Blount. Stop.
5: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
6: Budu šťasten, pane.
7: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
5: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
6: Ano, pane.
5: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
6: Zauralí.
5: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou tlupě lupičů.
7: Jak to víte u čerta?
5: Díval jsem se z okna, příteli.
1: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
5: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
6: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
7: Proč to?
6: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
10: Smysl, páku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
10: Jsem kapitánem.
7: Ne.
0: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
7: Oh,
0: za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
7: A když vás prozradíme?
0: Ogarev mě nechá popravit.
7: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
5: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
0: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
7: Co pak by s námi mohl udělat?
5: A proč?
0: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
7: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
5: Ano.
7: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
5: Ano.
7: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
5: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
11: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
12: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím někde žije, žij se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900. Vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno, na všechno.
0: Kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková zvyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč, třeba. Kde to bylo přesně nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčina, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčině, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do zdalnější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hůrku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků. Takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe. Takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty. Protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Nenaště, a vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda, protože já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníku, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. Babičkou.
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím, jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dával jich těm kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, tetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucí. No a potom manželka se s ním vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala ravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych to žil. Kapsy.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Je to taková povinka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco umyslného, no, ale stalo se to.
0: Nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Zátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne, ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolení děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme na noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník, nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem teda, no omylem, jak se říkal, rozbil hlavu.
1: To není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jako, že by uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme,
1: no,
0: děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako dalších lidí a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Je to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevím spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, za takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnily dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty sonder sem do Chlumu třeba, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři a do městečka nebo jaký osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval takový

0: peníze, které jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak a našich zaměstnanců a bylo to takový pěkný. Akorát, co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky taky jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se zase, už jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromí řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, tam si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval. Až do toho, až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
1: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam byla celé to stravování na starosti. Pomáhali, takže...
0: Oni mi je dávali vždycky dvě děcka se šli do kuchyně jako takovou službu. Poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách. V jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedli venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A...
1: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
0: No, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy. To nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Rostoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, trošky to je Rostok a to bylo ještě nějaký jiný městečka. Už si to nepamatuju, kam jsme. No, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí. A nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí, překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měl i časy s těma dětma chodit hrát, hrál, tak já jsem teda s těma prostě zkamarádil a mě se tam prostě tam při té práci. Musel jsem samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídaní, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu a no ale mě ta kuchařina vždycky bavila a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
1: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
0: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, s tím, co jim budu vařit a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost a ale tak
1: to je fajn.
0: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
1: rozumím.
0: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli našim vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře v Chlumu třeba mě českou kuchyni baštit.

0: mohli, jo, ale naši rekreanti tu Německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
1: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
0: Takže se mějte a dobrou noc.
1: Vy také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak. Dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské tábory.
1: A vypnu rádio.
0: Mhm. Budeme rádi.
1: Ne, to bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano?
0: Mm-hmm.
1: Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, no, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty podstaty, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky, a tak jsme u toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici. A my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj, nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý.
0: Aha.
1: Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista, volá Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, no, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná, a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost. Jo? Měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam teď krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama. A tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský v tu šaré oděli různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Mm-hmm. Nádhera.
1: No, tak to je nádhera. Tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale... nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
1: tak mít. Všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá. Já říkám, vidíš takový, ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: Paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povoleny, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává,
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, to se mi tam líbilo.
0: To je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
1: Já si vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině. A byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: Takže jsme se v klidě vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9, pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No, 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To. takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože fakt byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volám, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuji, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte Zlínské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil sem od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak se mi vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás udělali, nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a daná dcerka se mu nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, radní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví.
1: Uh-huh. Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni neradě vzpomínají. No. Tak jde o to, jak člověk ponocuje. Dobře, no, Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je no, milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táborě u Zlatých hor a tam to bylo takové zajímavé. No byla ta legrace obrovská. No tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, alebo to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, kde se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my dvoučlené holky nebo hlídky té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešli, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytaru hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu a ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce, no a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostěradlo a dělá jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně, že ono by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat on, jo, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříči a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohánce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně, holky byly pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už zase nebo ten vedoucí nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně. On byl by zničený totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak se vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, bo já to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že? Takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten úklid, jestli to máme uklízeno, no, tak, tak to bylo velkrátce, no.
0: Vlastníku, byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, jo, jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povat bylo něco, povat se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Povat by tam byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů, a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdek kalorický a nějak málo lídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne. No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo. Tak syn se ještě, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale
0: vlastně
1: jako na ty tábory vzpomínám spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako.
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám,
1: jo,
0: že vás
1: jo, děkuju. Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se zdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama a průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci jako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina,

0: pracovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jaký večer kolikrát ty oči zažili, taková ta jejich divokost a taková nespoutanost a taková, no bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a takže jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jaksi protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po třech, po čtyřech dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat. A nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
1: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
0: vysílat. Mě je 85 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
1: Do 70? No. Pani Marie, a kde jste brala tu motivaci?
0: Já nevím, já jsem do 70 lety učila.
1: Takže vy jste prostě hvězda na všechny
0: já jsem
1: hrozná, fronty.
0: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace. A já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní, no tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
1: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Bajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
0: Že jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse a pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé a taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mně se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teďka nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný, klučina,
0: že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, já jsem na tě uvažovala celou dobu teďka, já si říkám, mě se tam jako nelíbo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu, ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina, měl byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenom, že já jsem byla se svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom, jak... A potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak to říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to a já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli jste to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla oblížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Určitě, tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem jako po té době, už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, mě, jakoby, udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: tak
0: je to tak, bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou navukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuji.
1: A teď jsou i takové příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by aj jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: milé.
1: Jo, já ano, jsem
0: dovolala
1: najednou
0: jste se.
1: V uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roku, takže ty, nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, byla takže to, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučím.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme. Co říkáte? Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.
2: Přichází.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti. To všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na Dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na Dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhorí. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v sprachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká v jedro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývat se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukradl, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat všedivé trestnické kazajce, než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. Představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, líbrový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencí. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po šesti nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a již jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí, jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyber

0: Vzpomeňte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, dolec, doleček, zlatá struha, hák, ocas, čertova studňa, německé jezero, pačítov, rozpad, poreč, kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem, a které jsem si okřtil na lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist z tůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale Brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se Brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak Brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak. Opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že ji sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, o které odplouvá.

nejsem klidný, jen mé vědomí chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

ranivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen nás.